0: Co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil? Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rosa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

A ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem. A Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gottwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude. Ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spirituál kvintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabiho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Furta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7 000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebrahimových.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: zahrát třeba zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
6: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v Hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetů, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po préry a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bowman, tak nějak. Borman to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a to tlustýho Pepí Hlinomas, rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem bodal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechovej zvuk, no ten kovovej mikrofon, že to nebylo jako tady šestometovej. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
1: Můžeme takový... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně. Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia,
0: ano.
1: Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu
1: a podali
0: do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože aha. Netušili, že je to živý materiál.
1: No, tak řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: člověče, v ložnici, to mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné jí rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý
4: tam
5: den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála asi.
2: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No? Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co
10: tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Jak beze všeho? O slíkání tady přece nebyla řeč, ne?
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď, prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: že si na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Ho. Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se jako já usnídeně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď Auzer hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko, Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko, Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkud?
1: Ze Zdounek. Ano,
0: ze Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý deň, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, aj ze Slovenska prichádzajú naše hlasy.
3: Áno, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensko všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, aj vám. Ďakujeme. Další telefón.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Jo.
4: Motor, jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku, to bychom neodmontovali tak rychle, ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam zdravím. Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže, a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí. Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
0: Hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne?

0: nebo Zdejdar a podobně.
1: To je furt stejný.
0: To je furt stejný.
1: Je furt stejný a furt to baví.
0: Jo, je i vás. Je.
1: Ano, ano.
0: Jo.
1: Jo, jo. My to máme furt stejný.
0: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábuse se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
1: zmoudřel?
0: No.
1: To je kravina.
0: Jirko, zdravíme, snažíme
1: se. On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
0: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
1: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
0: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
1: Ani to ne.
0: Ani to ne, až
1: ani
0: takhle.
1: To ne.
0: Až takhle odvážné to bylo.
1: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
0: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
1: Tak... No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
0: Učitele tance.
1: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Humoriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
1: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
0: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má rozdělat.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl by jsem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak bo to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Dobrý, prostě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice
9: teda,
7: s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Mám to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce. Tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je
7: hezký. Pojďme, téma. Choroby jsme probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlejí a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, stavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládová.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu, v nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezvládám. Tak jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už neměli co, tak na kam bych stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, hody, vyšlehali maminku, dcerku. A on říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce přijde. Takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš, je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherný.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak,
5: to je Pepíko,
3: pojď. A ty máš tady. Tak, to je. No, ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to pohřezovat trošku. Pepo, zaber.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zaber,
5: já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, Koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dopravní podnik v Olomouci koupí 20 elektrobusů. Stát se naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. V Jeseníku se dnes konají farmářské trhy. Budeme mít polojasná žoblačnost přeháníkami i bouřkami, teploty do 32 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V olomouckých ulicích by měly jezdit nové elektrobusy. Dopravní podnik podepsal smlouvu na nákup 20 vozů, které přijdou na zhruba 300 milionů korun. Investice by mohla podpořit evropská dotace, říká mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
3: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
2: Ministerstvo financí dnes se naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že resort bude ceny a marže dál sledovat.
4: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. O případu informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně vlastněných střelných zbraní. Poslanec ale prohlásil, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Na Masarykově náměstí v Jeseníku dnes v 9 hodin ráno začnou tradiční farmářské trhy. Návštěvníkům nabídnou regionální potraviny a řemeslné výrobky. Uvedla to za organizátory Martina Seidlerová.
5: Ve spolupráci s vlastivědným muzeem Jesenické je připraven také doprovodný kulturní program, a to komentovaná prohlídka výstavy Stará řemesla Jeseňských hor. Tradiční řemesla si budou moci vyzkoušet také návštěvníci přímo na náměstí, kde bude lektorka, která bude mít kolovrátek a tkalcovitý stav. Bude tam taky herní koutek s mateřským centrem Krteček, kde si budou moci děti vyzkoušet, jaké je to být farmářem. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháňky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumporsku je dnes a zítra uzavřena silnice 11 obce Olušany, dělnici do Položínovy asfalt.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 17. července a svátek má dnes Martina. Vše nejlepší, víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, vaše tipy, ale také, jaké máte počasí. Pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně, za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Ilona Čáková. Dobré ráno.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 17:45. Snídáteli, dobrou chuť a dobré ráno. Na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium. Pojďme zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na 3 náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. 3letá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
2: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 17. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 6:15 a svátek má Martina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 19 stupňů, 17,5 stupně Postřelmov, to už je vzkaz od Hanky, 19 stupňů Celsia a polojasno v Hranicích. Moc se těším na volný víkend, píše Pavlína.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 5:30, dobré ráno. Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará. Podle archeologů se jedná o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, historické obchodní cesty, která spojovala sever Evropy s jihem.
1: Amatérský archeolog a spolupracovník Přerovského muzea Komenského Miroslav Komínek většinu svých nálezů objevil díky detektoru kovu. Něco málo přes 2 cm dlouhou bronzovou figurku kačeny, ale na poli u Tučína našel bez něj.
2: Je to částečně náhoda, ta samotná kačenka, ta figurka ležela na povrchu, takže byla jasně viditelná i pouhým okem. V podstatě mám radost z každého nálezu, ale vzhledem k tomu, že je taková rozkošná, takže z ní mám opravdu radost. Tak.
1: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
3: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar, jak vidíme. Celková délka téhleté drobné miniaturní plastiky je 23 mm a hmotnost necelých 10 gramů. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Tady, když se podíváme na detaily, tak na konci toho těla, kapkovitého tvaru, má takové příčné rýšky, které v podstatě symbolicky naznačují ocasní pera. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
1: K čemu vlastně mohla sloužit jako hračka, nebo co to mohlo být?
3: Odborníci se nezhodují, každopádně ta interpretace se může pohybovat mezi symbolickým předmětem, možná mohla být nějakou figurkou na hraní, ale nejčastěji byla součástí, že byla ještě přiletovaná k nějakému dalšímu většímu předmětu. A je zajímavé, že právě největší výskyt těchto figurek zvířecích, ať už symbolizovaly drobné kančíky, anebo třeba tyto vodní ptáky, tak máme na lokalitě Moravské brány, jednoho z nejvýznamnějších přírodních koridorů, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
1: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiči na Olomoucku musí počítat s dalším dopravním omezením. Ve čtvrtek začaly dělníci opravovat silnici mezi Olomoucí a Grigovem. Práce za téměř 35 milionů korun potrvají necelý měsíc. Jezdí se tu jedním pruhem. Tenistku Lindu Noskovou přivítalo včera v Přerově asi 1000 lidí. Na Masarykově náměstí bylo pro fanoušky připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka jim poděkovala za podporu a kromě autogramiáry si poslechla koncert pro Lindu v podání skupiny Opět a Radeček. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura za SPD chce do Česka přilákat víc čínských turistů. S tímto cílem letí Okamura v neděli společně s podnikatelskou delegací do Pekingu, Šanghaje a Hangzhou. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Speciální autobus bude až do poloviny září vozit na Pradět seniory a lidi se zdravotním postižením. Nízkopodlažní spoj výjíždí jednou týdně z Karlovy Studánky. Využít ho mohou lidé starší 65 let a držitelé průkazu ZTP. K dispozici je 41 míst, včetně jednoho pro invalidní vozík. Za sportu čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, která se uskuteční v roce 2029. Rozhodlo o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty je 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukr bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Do 17. srpna bude uzavřena silnice mezi Přerovem a obcí Penčice. Důvodem jsou její opravy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také píšete na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vzkazy. V jesenických smetanových sadech se dnes a zítra uskuteční přehlídka místních kapel Chrastal Fest, upozorňuje na to Aleš. Na letišti v Drahotuších se v sobotu od 7 do 13 hodin uskuteční tradiční burza zaměřená na motorismus, to píše Josef. Navštivte v sobotu Zábřeh, to už je vzkaz od Marka, v areálu Oborník od 8 do 18 hodin bude rybářský den a bude lov ryb i pro nerybáře. A Tomáš upozorňuje na sraz majitelů a příznivců vojensko-historických vozidel Vojnice 2026, bude v areálu Hliník ve Vojnicích. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady pátek 17. července a svátek má Martina. Za minutu 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec a takový leden, no dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 17 stupňů, skoro jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Marek z Hranic, ten má na teploměru 19 stupňů, chystá se dnes zavařovat rajša. Tak ať všechny lahve dobře chytnou a Zábřeh 17 stupňů, bude slunečno, píše Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Mohelnický folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský Hábestop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin, dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách pokračovat v průzkumu ohledně těžby zlata. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Průzkum ohledně těžby zlata na Jesenicku bude pokračovat. Nový železniční most postavili dělníci u Kojetína. Přibývá tragických nehod motorkářů. Dnes se čekáme polojasno až oblačno, přehánky i bouřky a maximálně 32 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Státní podnik Diama bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na včerejším setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadu mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Pokračuje náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
5: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání podzemí běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
4: Nový železniční most přes řeku Moravu postavili dělníci u Kojetína na Přerovsku. Je dlouhý 150 metrů a bude součástí modernizované tratě mezi Kojetínem a Přerovem. Mostní konstrukci odborníci nasunuli přes řeku pomocí hydraulických válců. Pokračuje vedoucí pracovník Radim Bílek.
6: Langrové konstrukce umíme stavět už řadu let. Nejedná se o jednoduchou výstavbu, ale z praxe už máme podobné typy konstrukcí i s podobným typem výsuvu a montáže zažity. Můžu vzpomenout most v Rosicích přes Labe, kde vlastně byla identická konstrukce, jenom dvojkolejná, takže byla dvakrát mohutnější jak tahle.
4: Česká armáda převzala první ze dvou letounů od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
7: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
8: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
7: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
9: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
7: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů. To je o 11 víc než loni. 20 z nich zavinili sami motorkáři. Zbývajících 11 pak řidiči aut. Tě podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda nejčastěji nedají motorkářům přednost při odbočování vlevo nebo při předjíždění.
2: Sport.
4: Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Uspěl ve sportu, jehož závěr poznamenal hromadný pád nedaleko od čela závodu. Zapletl se do něj i český cyklista Pavel Bittner, který kvůli tomu místo dalšího útoku na umístění v nejlepší desítce obsadil 86. místo. Žlutý trikot udržel Slovinec Tadej Pogačar.
2: Počasí.
4: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Olomoucké částečně uzavřena silnice 46 obci Dolany kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do konce července.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal. Říká se, že na práci jsou dobré tři věci, výplata, dovolená a pátek. No tak minimálně ten pátek máme splněný. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o cenách na železnici i o nezaměstnanosti. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Michal David Nonstop. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. O zvyšování cen mimo jiné na železnici a hrozící vyšší nezaměstnanosti psali redaktoři novin před 100 lety. Deníkem Našinec listovala Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Nové zvýšení jízdného na drahách, porta na tiskopisy a telefonních poplatků vzbudilo v roce 1926 v nejširších kruzích pochopitelný rozruch. Všeobecně se usuzovalo, že toto zdražení vzápětí bude znamenat posílení nebo dokonce vzestup drahoty, nové mzdové zápasy a nové finanční zatížení se všemi důsledky. Redaktoři psali: náš průmysl nebude za chvíli vůbec schopen konkurence, bude ještě výše omezovat i výrobu, nezaměstnanost se rozmnoží a to, co stát přijme ve zvýšených poplatcích, 10x vyhodí pak v podpoře nezaměstnaných. A následoval dotaz, jestli slouží takové hospodářství prospěchu celku. Vždyť Baťa přece snižoval ceny svých výrobků, aby zachránil odbyt. Úřednická vláda proti tomu hnala ceny do výše. Patrně jí na odbytu nezáleží, což je ovšem katastrofální politika, konstatovali novináři.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 17. července, je čtvrt na sedm a svátek má Martina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Do Loplazy u Nezamyslice 20 stupňů, polojasno, vlhkost 81%. Zítra, tedy v sobotu, jedu na den horské služby do Loučky. Nad Desnou, napsal Miroslav. Božena z Velkých Losin hlásí 17 stupňů, chystá se do obchodu a na oběd bude trhanec a Prostějov slunečno 20 stupňů, tolik naměřila Majka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na mazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Trofej pro vítězku Wimbledonu si mohli včera prohlédnout lidé v Přerově. Na tamní náměstí ji přivezla čerstvá šampionka prestižního turnaje Linda Nosková. 21letá sportovkyně je totiž hráčkou místního tenisového klubu. A fanouškům i tenisce zahrála kapela Opět a Radeček. Vítězka rozdávala autogramy a lidé si mohli pochutnat na tradičních wimbledonských jahodách se smetanou.
1: Jdeme si právě se synem pro autogram, my už tady chviličku postáváme, přijeli jsme z Uničova, asi hodina cesty.
2: Pro podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale lidé z okolních měst a obcí, třeba i pan Martin s rodinou.
1: A těšíme se, že potkáme Lindu a prcek její fanoušek Opět a Radeček, tak si to užíváme.
2: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola, bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
2: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
2: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
4: Tak jo.
2: Co říkáte vlastně na ten úspěch Lindy Noskové?
4: Paráda. Přeci takovej úspěch tady na Moravě. Přeci jenom Moraváci jsou parta, ne? Že jo?
2: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ne, mě aj slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady takové věci.
2: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít, že mám doma, že se můžu vrátit.
7: Drahoš Nosek.
2: Vy jste teda tatínek od Lindy Noskové.
7: No, vypadá to.
2: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
7: To je pořád science fiction, ta dlouho bude. My jsme hráli každý den, nás to bavilo, hráli jsme po všech možných kurtech i nekurtech. Až potom tatínek od Radka Štěpánka ji viděl. No a ten to viděl asi.
2: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si v nabitém programu v následujících dnech chce najít čas na odpočinek a poté se už bude věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V olomouckých ulicích by měly jezdit nové elektrobusy. Dopravní podnik podepsal smlouvu na nákup 20 vozů, které přijdou na zhruba 300 milionů korun. Investice by mohla podpořit evropská dotace, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. První elektrobusy mají podle ní dorazit za 2 roky. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a 2 děti. O případu informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně vlastněných střelných zbraní. Poslanec ale prohlásil, že je nevinný. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoku na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý také letiště na jihovýchodě země. Iránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Za sportu tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila ve 2 setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sara Bejlek a Tereza Valentová. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D55 u Olomouce směr Zlín je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 28. července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Koutech nad Desnou pokračuje mezinárodní cvičení horských záchranářů. Za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno přeje 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Zástavu simulovaného masivního krvácení nebo třeba fiktivní porod v terénu si vyzkoušeli ve čtvrtek účastníci mezinárodního cvičení horských záchranářů v Jeseníkách. Společně s nimi ho absolvují policisté a hasiči. Dnes je čeká druhý závěrečný den akce.
1: Policisté v tuto chvíli jsou v červené zóně, jak u nás říkáme, v tom nejnebezpečnější prostředí.
2: Policie, ruce, ukaž mi ruce, stůj! Policie, jmen zákona, stůj, polož to! Polož, zbraně budu střílet!
3: Touto simulovanou ukázkou ozbrojeného útoku začal první den cvičení. Policisté v rámci něj představovali záchranářům postupy při taktické první pomoci, vysvětluje instruktor služební přípravy Stanislav Možný.
4: Postupujeme podle systému MARCH, MKO znamená masivní krvácení, Ačko je airways, jestli jsou volné dýchací cesty, RKO je respiration, řešíme, jestli zraněná osoba dýchá, Cčko je circulation, to znamená krevní oběh, a Hčko, poslední písmeno, je teplý. Komfort.
3: Cvičení je totiž leto zaměřené na takzvané první zasahující, popisuje člen horské služby Jan Macek.
5: Přínos znamená zafixovaný, že prostě lezeme po skalách, ale ve skutečnosti většina té práce, co děláme, je ošetřování lidí. A vlastně tady celá ta myšlenka tady toho workshopu je o first responders, to znamená, jakým způsobem zahájit vlastně ty neodkladné akutní úkony dříve, než dojede sanitka.
3: Tyto úkony si záchranáři společně s policisty procvičovali na pěti stanovištích. Kromě zástavy masivního krvácení si vyzkoušeli také simulovaný porod v horském terénu.
6: No pojď, jo, kdy to dítě máme tímhle způsobem, takže ono se nám té pánvy otáčí a teď prořezává tou hlavičkou ven. A v podstatě, když je ta hlavička ven, tak se nám takhle stočí.
3: Další ze stanovišť bylo zaměřené na postupy při mimořádných událostech.
7: A v rámci těch tras by si měl stanovit i nějaký setkávací bod, a jedno, jestli je to záchranka, nebo je to nějaké evakuační.
8: To je křižovatka.
7: Výborný, perfektní. A to je důležité zmínit, tak křižovatka.
9: Křižovatka.
7: Jo. Nějak, jasně. Před obcí křižovatka, tam bude setkávací bod s ostatními složkami zase.
3: Do letošního ročníku se zapojilo zhruba 70 účastníků z Česka, Polska i Slovenska, říká náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
10: My to máme zaměřený hlavně na to, abychom si i nazdíleli ty zkušenosti, jak z jednotlivých pohoří, tak i aby nám řekli ty svoje zkušenosti s tou aktuální tématikou kolegové z těch okolních států nebo jiných složek integrovaného záchranného systému.
3: Důležitost sdílení zkušeností mezi jednotlivými složkami potvrzuje i možnost.
4: Potkáváme se například při pátracích akcích, kdy policie spolupracuje s horskou službou, tak vzájemně víme, co od sebe čekat a co kdo umíme a neumíme.
3: Dnes čeká účastníky druhý den cvičení, kdy si kromě přednášek vyzkouší také pátrání po osobě v náročném terénu. Z Koutů nad Desnou Sabina Millerová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak budeme mít teď v počátku slunečno, v průběhu odpoledne budou od západu oblačnosti přibývat, postupně během odpoledne k večeru se na většině území objeví přeháňky, déšť nebo bouřky, které mohou být při trošce smůly i silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia, na horách mezi 23 až 27 stupni Celsia. Vítr začne jako slabý proměnlivý, v průběhu dne bude foukat mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí, mohou se vyskytnout i narazy kolem 70 km v hodině.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme zpočátku hodně oblačností s doznívajícím deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i dost výrazné. V průběhu noci budou srážky a bouřky od západu ustávat a oblačnost se k ránu protrhá. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 14 stupni Celsia. Vítr bude foukat už jenom slabý, k ránu opět zesílí, bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zpočátku v bouřkách může přechodně zesílit, mohou se vyskytnout nárazy větru až kolem 20 metrů za sekundu. Zpočátku nelze vyloučit ani kroupy ke 2 cm a samozřejmě krátkodobé dost intenzivní srážky. Zítra očekáváme převážně oblačno, už jenom lokálně se můžou vyskytnout přeháňky, ojediněle i bouřky. Ty už ale nebudou až tak výrazné jako dnes a hlavně večer. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný západních směrů mezi 2 až 6 metry za sekundu. V bouřkách opět může přechodně zesílit, ale už by ty nárazy neměly být tak výrazné.
0: Děkuji za informace, přeji hezký pátek, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se do písní nábožných i světských a připomeneme si pestré i nelehké soužití zdejších obyvatel. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník, zpřímený postoj, chodidla širší než ramena, paže pokrčené v loktech drží před hrudníkem napnutý ručník. S výdechem vyrotujeme za pravým ramenem, trup a celé boky na pravé špičce a zároveň propneme pouze levou paží vpřed. Totéž opakujeme vlevo. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. Zájezdovým autobusům zdraží v centru Olomouce parkování. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zájezdovým autobusům zdraží v centru Olomouce parkování. Senioři a handicapovaní mohou využít speciální spoj na Pradět. Fotbalisté Olomouce čeká v Rakousku generálka na novou sezónu šance ligy. Dnešní počasí má být polojasné až oblačné s přeháňkami i bouřkami. Naměříme až 32 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci podraží od příštího roku parkování zájezdových autobusů u Tržnice a Husova sboru. Sazba se zvýší z dosavadních 40 na 150 korun za hodinu, rozhodli o tom radní. Cílem je podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů omezit dlouhodobé stání autobusů v centru města.
2: Rada města chce, aby se více spoplatnilo parkování zájezdových autobusů. Ty v zásadě dneska parkují na Tržnici a u letadla. Nově by měly parkovat za 150 korun na hodinu.
1: Speciální autobus bude až do poloviny září vozit na Pradět seniory a lidi se zdravotním postižením. Nízkopodlažní spoj výjíždí jednou týdně z Karlovy Studánky. Využít ho mohou lidé starší 65 let a držitelé průkazu ZTP. K dispozici je 41 míst, včetně jednoho pro invalidní vozík.
3: Stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseník a tak se jdeme rozloučit.
4: Manželé Jana a Stanislav.
3: Ne, nedošlapala bych. Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
5: Já jenom to jméno mě stačí.
3: Jan Čelová.
5: Máme lidi hodně, tady máme seznam.
4: Jo, vy máte předem nahlášené.
5: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
4: Pan řidič vlastně měl. Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu v roce 2018. Šéf stavební společnosti dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Při neštěstí se během letní bouřky propadla 50 metrů dlouhá sekce mostu. Zemřelo 43 lidí. Soud dal za pravdu obžalobě, podle kterého Morandiho most skolaboval kvůli zanedbání údržby a ignorování problémů ze strany správce.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc má před sebou poslední přípravný zápas před startem nového ročníku šance ligy. V 15 hodin v Rakousku vyzve katarský celek Al-Sadd. Trenér Pavel Hapal řekl, že tým už bude ladit taktiku na ligu. Do té vstoupí příští týden v neděli na hřišti Jablonce.
6: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit. Budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize. To bude pro nás podstata. Máme široký kádr a si myslím, že všichni kluci jsou nachystaní a připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháňky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Brodku u Prostějova směr Olomouce stojí porouchaná dodávka. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal. Nedávno mi telefonovala kamarádka s menší hysterií v hlase, že sedí v autě a svítí tam konvička na čaj. Jsem si chvíli říkal, že se asi zbláznila. Po chvíli mi došlo, že to je kontrolka tlaku oleje. Tak přeji, ať nám v autech nesvítí konvička na čaj a dobře dojedeme tam, kam potřebujeme. Za chvíli vaše další víkendové tipy. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Alice Springs Dej mi pusu. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne. Víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na další vzkazy. V Rájci u Antoníčka bude v sobotu retro den. Uvidíme historická vozidla, vystoupí kapela Mephisto Mohelnice i si užijeme kolotoče nebo pěnu, píše Míla. Železniční expozice v Čelechovicích na Hané bude mít otevřeno v neděli od 12 do 17 hodin. Chystáme se tam, vzkaz od Radka. U sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku bude v sobotu hudební festival Šternberský kopec. Vystoupí Tublatanka, Alkehol, Argema, Michal Hrůza, připomíná Matěj. Na zámku v Tovačově bude v sobotu od 18 hodin oslava 15. narozenin kapely Cameron. Tip od Jany. V areálu zámku Mořice se v sobotu od 9 hodin uskuteční akce na podporu obnovy sýpky Mořice. Bude sraz historických vozidel a den otevřených dveří. To už je vzkaz od Moniky. No, děkuji za vaše zprávy. Těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 17. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, čtvrt na 8 a svátek má Martina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno a teplotu 18 stupňů. V Javorníku máme polojasno, bezvětří 20 stupňů. Stupňů nad nulou, píše František. Dneska v Novém Jičíně máme 20 stupňů, slunečno, chystám se na trh na brambory. Kamarádka má výborné, hezký víkend přeje Liborka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsidrech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
5: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4:45. Dobré ráno. V Šumperku už od pondělí probíhá 25. ročník setkání mladých hasičů a zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Tato velká celosvětová akce se koná jednou za 2 roky a získat její pořadatelství bývá v konkurenci ostatních zemí velmi složité. Letos to ale tak úplně neplatilo.
1: V této chvíli jsme měli stát v Berlíně. Před 10 měsíci německý svaz podal zprávu Mezinárodní federaci, že akci z různých důvodů nemůže uspořádat. V podstatě jsme na to měli strašně krátkou dobu, zasedali různé komise a tak dále a nešlo už o to pořadatelství přidělit, ale kdo se k němu spíš přihlásí.
2: Vysvětluje starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. Česko i s materiální a organizační pomocí kolegů z Polska a Slovenska výzvu přijalo a akci uspořádalo v Šumperku.
1: Celkový dojem, celková atmosféra, nadšení těch dětí je maximální, takže já si myslím, že jsme obstáli víc než se ctí.
2: Nadšení dětí se projevovalo hlavně hlasitou podporou z tribun, nebo bylo evidentní třeba z pokřiků jednotlivých týmů po závodě. Smíšený tým z Chlumce nad Cidlinou skončil v konkurenci 39 celků na 9. místě. Jak kategorii mix, tak závod dívek ale ovládli mladí hasiči z jen pár kilometrů vzdáleného Bludova.
3: My jsme na 100% spokojení s klukama, povedlo se nám to, jak mělo a jsem na ně hrdý. Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sam o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví.
4: No, my jsme spokojení, štafeta mohla být lepší, ale jsme šťastní, bylo to hrozný, protože byly stresy, ale zvládli jsme to s holkama, takže dobrý. Ta atmosféra dělá hrozně moc a prostě nabudí to všechny k těm lepším výsledkům, takže je to úplně perfektní.
2: Vyprávěli Kristýna Konečná a Štěpán Gregor. Na celý jejich tým byl pyšný i trenér Martin Sobotka.
5: Já jsem husí kůži, samozřejmě to přiznávám. Ty emoce jsou skvělé a nádherné a přál bych je zažít každému. To nejde ani popsat slovy, to nadšení je obrovský. Děti to vzali skvěle, takže my jsme tady doma a my vyhrajeme. A takhle to děti vzali a splnili to.
2: Závodní část přitom zaplní jen jeden den v týdenním harmonogramu celého shromáždění.
5: Poznávají nové kamarády, po městě tancuje Portugalec s Čechem a Rakušákem. Jo, je to skvělý i pro ty děti. Není to jenom o tom sportu, ale budou mít nový kamarády, poznají novou zemi, ti, kteří přijedou k nám a je to vlastně i o tom přátelství těch hasičů z celého světa.
1: Máme různé vzdělávací workshopy, máme různé dílničky, odpoledne se tady rozjede naplno táborová olympiáda, to jsou takové hry bez hranic, zaplníme Šumperk stánky, kde každý národ vyrobí výstavu, aby prezentoval svůj stát a večer v Pavlíně dvoře spustíme představení národů, kdy zase každý ten tým se cvičil něco národního a bude to trvat do půlnoci a pak bude ABBA revival a děti se budou bavit a budou spolu a budou se přáteli.
2: Doplnila trenér hasičů z Bludova Martina Sobotku starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. 25. setkání mladých hasičů tak v mnohem, i když menším měřítku, připomíná skautské jambory. Ze Šumperka Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách pokračovat průzkumu ohledně těžby zlata. Zástupci firmy to potvrdili na včerejším jednání s obyvateli a zastupiteli obce. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadu mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Nový železniční most přes řeku Moravou postavili dělníci u Kojetína na Přerovsku. Je dlouhý 150 metrů a bude součástí trati mezi Kojetínem a Přerovem, která prochází modernizací. Práce mají být hotové v závěru roku 2029. Stát za ně zaplatí 10 miliard korun. Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů. To je o 11 víc než loni. 20 z nich zavinili sami motorkáři, zbývajících 11 pak řidiči aut. V olomoucké zoologické zahradě se narodilo mládě vzácného chovaného hrabáče kapského. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě prospívá dobře, uvedla to zooložka Eliška Veselá. Za sportu po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Tentokrát vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. příčce. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukr bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Olomouce směr Ostrava havarovalo nákladní auto, s opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno. 2 minuty po 7:30.

Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará. Podle archeologů se jedná o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, historické obchodní cesty, která

0: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
1: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Jak vidíme, celková délka téhleté drobné miniaturní plastiky je 23 mm a hmotnost necelých 10 gramů. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Tady, když se podíváme na detaily, tak na konci toho těla, kapkovitého tvaru, má takové příčné rýšky, které v podstatě symbolicky naznačují ocasní pera. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerozku.
0: K čemu vlastně mohla sloužit jako hračka, nebo co to mohlo být?
1: Odborníci se nezhodují, každopádně ta interpretace se může pohybovat mezi symbolickým předmětem, možná mohla být nějakou figurkou na hraní, ale nejčastěji byla součástí, že byla ještě přiletovaná k nějakému dalšímu většímu předmětu. A je zajímavé, že právě největší výskyt těchto figurek zvířecích, ať už symbolizovaly drobné kančíky, anebo třeba tyto vodní ptáky, tak máme na lokalitě Moravské brány, jednoho z nejvýznamnějších přírodních koridorů, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Janterové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Janterové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
0: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy útočína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Stučína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tady pátek 17. července, svátek má Martina, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden, no dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, tak to mi píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Bohdíkov jasno, 17 stupňů, napsala Vlaďka. V Žárové je skoro jasno, klidno a na teploměru příjemných 19 stupňů, podepsán Tonda, u nás je 18 stupňů, chystám se dělat roštěnku z rýží, o víkendu se půjdu podívat do lesa. Krásný pátek přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: su tvůj žár.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu bude na horní retenční nádrži v Milenově od 10 hodin milenovské cákání. Těšit se můžeme mimo jiné na přejezd přes lávku pro různé kategorie jezdců na kolech. Uvidíme i veterány a mnoho dalšího. Vzkaz od Radky. V jesenických smetanových sadech se dnes a zítra uskuteční přehlídka místních kapel Chrastal Fest, upozorňuje na to Aleš. V zámeckém parku v Loučné nad Desnou bude v sobotu od 10 hodin den s horskou službou. Návštěvníci se mohou těšit na stezku malého záchranáře, běh na tři kameny, memoriál Romana Fischnera nebo na vystoupení Tomáše Kluse. Kulturní dům na Letním v Lubočkách bude v sobotu dějištěm setkání veteránů, burácení v údolí, pozvánka od Marka. Zámecký park v Čechách pod Kosířem, tak ten bude v sobotu dějištěm akce Josef Kol 2026 a srazu mistrů kolářského a kočárnického řemesla, píše František. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Řidiči dnes se neprojedou části centra Šumperku. Lidé v Česku jezdí na dovolenou na méně známá místa. V popředí je Olomoucký kraj. Šéf sněmovny Okamura chce do Česka přilákat víc čínských turistů. Dnes má být polojasno až oblačno. Dorazí přehánky i bouřky. Teploty do 32 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Komplikacemi v dopravě dnes musí počítat řidiči v centru Šumperku. Kvůli kulturním akcím jsou uzavřené hlavní třída a ulice Fialova. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Příčinami celodenní úplné uzavírky hlavní třídy a Fialovy ulice jsou výstava a kulturní vystoupení. Konají se coby součást programu Mistrovství světa hasičské mládeže, které Šumperk aktuálně hostí. Objízdná trasa není stanovena, provoz budou na místě řídit pořadatelé a městská policie.
1: Lidé častěji navštěvují v Česku méně známá místa. Nejvýrazněji se letos podle portálu Amazing Places polepšil Olomoucký kraj, kde počet rezervací pobytů meziročně vzrostl o 135%. Vysokou návštěvnost zaznamenaly například Zlaté hory na Jesenicku. Větší zájem je také patrný o další části Moravy a o severozápad Čech. Turisté volí nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o tom ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoc případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně resort zahraničí.
3: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
4: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
3: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
5: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
3: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před strážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici jasné.
6: I hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku. Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Olomouce směr Ostrava se řeší nehoda nákladního auta, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Víte, proč s přibývajícím věkem snadněji přibíráme na váze? No tak prý je to tím, že všechna ta moudrost, zkušenosti a získané dovednosti se už nemohou vejít do hlavy a tak se postupně ukládají do zbytku těla. No, vědomosti nám za chvíli rozšíří Martin Písařík, probereme vzácné fobie a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a jejich krtek. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: doby, jak žil, bych rád.
1: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Z čeho všeho můžeme mít strach? Odpověď má Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 17. července, čtvrté na 9 a svátek má dnes Martina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dáša, drsný kraj Bruntál hlásí 20 stupňů. Přeje hezký víkend i vám. Prostějov, slunečno 22 stupňů. Tolik naměřila Majka a 20 stupňů Celsia, hlásí Josef.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11:00 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Píseň Hraboše nám připomněl Dan Bárta. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Michal Tučný a song Tak už nefňukej. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď. Trofej pro vítězku Wimbledonu si mohli včera prohlédnout lidé v Přerově. Na tamní náměstí přivezla čerstvá šampionka prestižního turnaje Linda Nosková. 21letá sportovkyně je totiž hráčkou místního tenisového klubu. Fanouškům i tenisce zahrála kapela Opět a Radeček, vítězka rozdávala autogramy a lidé si mohli pochutnat na tradičních wimbledonských jahodách se smetanou.
1: Jdeme si právě se synem pro autogram, my už tady chviličku postáváme, přijeli jsme z Uničova, asi hodina cesty.
2: Pro podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale lidé z okolních měst a obcí, třeba i pan Martin s rodinou.
1: A těšíme se, že potkáme Lindu a prceky fanoušek Opět a Radeček, tak si to užíváme.
2: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola, bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
2: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
2: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
4: Tak jo.
2: Co říkáte vlastně na ten úspěch Lindy Noskové?
4: Paráda. Přeci takovej úspěch tady na Moravě. Přeci jenom Moraváci jsou parta, ne? Že jo?
2: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ve mně i slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady takové věci.
2: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních páru letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít, že mám doma, že se můžu vrátit.
7: Drahoš Nosek.
2: Vy jste teda tatínek od Lindy Noskové.
7: No, vypadá to.
2: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
7: To je pořád science fiction, ta dlouho bude. My jsme hráli každý den, nás to bavilo, hráli jsme po všech možných kurtech i nekurtech. Až potom tatínek od Radka Štěpánka ji viděl. No a ten to viděl asi.
2: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si v nabitém programu v následujících dnech chce najít čas na odpočinek a poté se už bude věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomouci podraží od příštího roku parkování zájezdových autobusů u Tržnice a Husova sboru. Sazba se zvýší z dosavadních 40 na 150 korun za hodinu. Rozhodli o tom radní. Cílem je podle vedení města omezit dlouhodobé stání autobusů v centru. Řidiče na Olomoucku musí počítat s dalším dopravním omezením. Ve čtvrtek začali dělníci opravovat silnici mezi Olomoucí a Grigovem. Práce za téměř 35 milionů korun potrvají necelý měsíc. Jezdí se tu jedním pruhem. Speciální autobus bude až do poloviny září vozit na Pradět seniory a lidi se zdravotním postižením. Nízkopodlažní spoj výjíždí jednou týdně z Karlovy Studánky. K dispozici je 41 míst, včetně jednoho pro invalidní vozík. Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu v roce 2018. Šéf stavební společnosti dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Při neštěstí se během letní bouřky propadla 50 metrů dlouhá sekce mostu. Zemřelo 43 lidí. Za sportu fotbalová Sigma Olomouc má před sebou poslední přípravný zápas před startem nového ročníku šance ligy. V 15 hodin v Rakousku vyzve katarský celek Al-Sadd. Trenér Pavel Hapal řekl, že tým už bude ladit taktiku na ligu. Do té vstoupí příští týden v neděli na hřišti Jablonce. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháníky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u obce Nezamyslice směr Ostrava pracují dělníci, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: V Koutech nad Desnou pokračuje druhým dnem mezinárodní cvičení horských záchranářů. Za chvíli se tam vypravíme. Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Zástavu simulovaného masivního krvácení nebo třeba fiktivní porod v terénu si vyzkoušeli ve čtvrtek účastníci mezinárodního cvičení horských záchranářů v Jeseníkách. Společně s nimi ho absolvují policisté a hasiči. Dnes je čeká druhý závěrečný den akce.
1: Policisté v tuto chvíli jsou v červené zóně, jak u nás říkáme, v tom nejnebezpečnějším prostředí.
2: Touto simulovanou ukázkou ozbrojeného útoku začal první den cvičení. Policisté v rámci něj představovali záchranářům postupy při taktické první pomoci, vysvětluje instruktor služební přípravy Stanislav Možný.
3: Postupujeme podle systému MARCH, MKO znamená masivní krvácení, AČKO je airways, jestli jsou volné dýchací cesty, RKO je respiration, řešíme, jestli zraněná osoba dýchá, CČKO je circulation, to znamená krevní oběh, a HČKO, poslední písmeno, je tepelný komfort.
2: Cvičení je totiž letos zaměřené na takzvané první zasahující, popisuje člen horské služby Jan Macek.
4: Přínos má zafixovaný, že prostě lezeme po skalách, ale ve skutečnosti většina té práce, co děláme, je ošetřování lidí. A

0: zaměřené na postupy při mimořádných událostech.
1: A v rámci těch tras by si měl stanovit i nějaký setkávací bod, a jedno, jestli je to záchranka, nebo je to nějaké evakuační.
2: Je to křižovatka.
1: Výborný. Perfektní. A to je důležité zmínit. Tak, křižovatka.
3: Křižovatka.
1: Jo. Nějak, jasně. Před obcí křižovatka, tam bude setkávací bod s ostatními zložkami zase.
0: Do letošního ročníku se zapojilo zhruba 70 účastníků z Česka, Polska i Slovenska, říká náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
4: My to máme zaměřený hlavně na to, abychom si i nazdíleli ty zkušenosti, jak z jednotlivých pohoří, tak i aby nám řekli ty svoje zkušenosti s tou aktuální tématikou kolegové z těch okolních států nebo jiných složek integrovaného záchranného systému.
0: Důležitost sdílení zkušeností mezi jednotlivými složkami potvrzuje i možný.
5: Potkáváme se například při pátracích akcích, kdy policie spolupracuje s horskou službou, tak vzájemně víme, co od sebe čekat a co kdo umíme a neumíme.
0: Dnes čeká účastníky druhý den cvičení, kdy si kromě přednášek vyzkouší také pátrání po osobě v náročném terénu. Z Koutů nad Desnou Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Je tady pátek a svátek má Martina. Vše nejlepší. Pranostika říká, co červenec neuvaří, to srpen nedopeče. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 32 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Jeseník 18 stupňů, chystám se rozvařit rajčata na šťávu, píše Majka. Brodek u Přerova 21 stupňů, slunečno, hezký víkend, přeje Jarek. Hana má v Bohuňovicích 20,5 stupně. Chystá se zavařovat okurky, tak ať vše chytne, držím palce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!

0: vyhrát.
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes psali vaše víkendové tipy. Pojďme na další zprávy. Hanácký statek v Příkazích ožije v sobotu tradičním tesařským řemeslem, které návštěvníkům přiblíží práci s dřevem tak, jak ji znali naši předci. Tip od Michala. Tomáš upozorňuje na sraz majitelů a příznivců vojensko-historických vozidel Vojnice 2026 bude v areálu Hliník ve Vojnicích. Navštivte v sobotu Zábřeh, to už píše Marek, v areálu Oborník od 8 do 18 hodin bude rybářský den a bude lov ryb i pro nerybáře. Na letišti v Drahotuších v sobotu od 7 do 13 hodin tradiční burza zaměřená na motorismus, píše Josef. Rapotín má v sobotu fotbalový den, kterým oslaví 80 let klubu, budou zápasy mládeže i nastoupí stará garda, podepsán Pepa. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: byla.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Zástupci olomouckého dopravního podniku uzavřeli smlouvu na nákup 20 elektrobusů. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost Tomáš Kedzior. Přeji usměvavý pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dopravní podnik v Olomouci koupí 20 elektrobusů. Amatérský archeolog našel na Přerovsku keltskou bronzovou plastiku kachny. Úřad složil poslanci Turkovi za stavby bez povolení pokuty za 200 tisíc korun. Budeme mít polojasno až oblačno s přeháňkami i bouřkami. Teploty do 32 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V olomouckých ulicích by měly jezdit nové elektrobusy. Dopravní podnik podepsal smlouvu na nákup 20 vozů, které přijdou na zhruba 300 milionů korun. Investice by mohla podpořit evropská dotace, říká mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
2: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách.
1: Bronzovou více než 2000 let starou figurku kachny objevil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Nepoškozený exemplář keltské plastiky váží zhruba 10 gramů. Podle archeologů se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu.
3: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
4: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
3: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Stavební úřad uložil poslance Filipu Turkovi z motoristů pokuty za celkem 200 tisíc korun. Na dvě stavby totiž neměl povolení. Úřad jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Vyplývá to z dokumentu, které si vyžádali Seznam zprávy. Turek na dotazy serveru, jestli už pokuty zaplatil, nereagoval. V Jeseníku v těchto chvílích začínají farmářské trhy. Na Masarykově náměstí nabídnou regionální potraviny, řemeslné výrobky i kulturní program. Uvedlo to za organizátory Martina Seidlerová.
5: Ve spolupráci s vlastivědným muzeem Jesenické je připraven také doprovodný kulturní program, a to komentovaná prohlídka výstavy Stará řemesla Jesenických hor. Tradiční řemesla si budou moci vyzkoušet také návštěvníci přímo na náměstí, kde bude lektorka, která bude mít kolovrátek a tkalcovitý stav. Bude tam taky herní koutek s mateřským centrem Krteček, kde si budou moci děti vyzkoušet, jaké je to být farmářem.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháňky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty je 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kolony nám hlásíte na dálnici D1 u obce Jezernice směr Praha v místě dopravního omezení. Zdržíte se asi 10 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dopoledne. polední prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc také dneska s Tomášem Genziorem přinese stejný program jako každý jiný den, to znamená pověsti z Olomouckého kraje za chviličku s Igorem Barešem ve 9:45, zámecké léto a mezi tím třeba pravidelná páteční rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou. Vydáme se až někam nad Hanušovice, tak se na to velmi těšíme. U mikrofonu je dnes Tomáš Genzior, přeji dobré dopoledne.

Máme krátce po 9. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Jsou připraveny další dvě pověsti z olomouckého kraje. Igor Bareš nás tentokrát zavede do Štemberka a Huzové.

Kouzelný kvítek. V chodbách a kopkách Šternberského hradu, na které už všichni zapomněli a ztratili od nich klíč, se prý skrývají vzácné poklady z dávných dob, ale otevírají se jenom jednou za rok o svatodušních svátcích. A kdo ví, jestli... Byl jeden pasáček, který pásl pod hradním kopcem tři kozenky. A protože se pokojně pásly, pasáček začal trhat kvítí a dělat z něj kytičku pro maminku. Rostly tam na louce kvítky různých barev, modré, červené, růžové, fialové, a pod samotným hradem taky rostlo kapradí a zrovna kvetlo žlutým květem. Najednou se chlapci zdálo, že se jeden z kvítků kapradiny zatřpitil. Vylezl po kamení až k němu a skutečně viděl, že kvítek je nejen větší než ostatní, ale že se ve slunci divně leskne, jako by byl ze zlata. Pasáček ho utrhnul, otáčel ho v prstech a pozorně si ho prohlédnul. Protože už neměl v kytici místo a zlatý kvítek nechtěl ztratit, tak si ho zastrčil za klobouk. V turánu se před pasáčkem otevřela branka. Předtím ji neviděl a za ní pokračovaly točité schody. Chlapec byl zvědavý. Na kozenky v tu chvíli dočista zapomněl a vstoupil dovnitř hradu. Šel po schodech vzhůru, až se dostal do dlouhé, krásné, klenuté chodby, kde byl rozvinutý červený koberec a po stěnách visely obrazy ve zlatých rámech. Barevně vykládanými okny sem dopadalo sluneční světlo. Chlapec nevěděl, kam se dívat dřív. Najednou na něj kdosi promluvil. Pasáček se lekl a otočil se. Stal za ním starý pán v sametových šatech, na hlavě měl černou čepičku a na kabátě krajkový límec. Vypadal moudře, byl jistě velice starý a opíral se o hůlku. Zasmál se na chlapce dobráckýma očima a ukázal mu, aby šel dál do komnaty na konci chodby. Ta byla ještě krásněji zařízená a stály v ní otevřené tři truhly. První byla plná měděných mincí, ve druhé byly stříbrňáky a ve třetí se třpitily zlaťáky. Chlapec stál, ani nedýchal, jenom si z toho úžasu sundal klobouk. Pán se usmál a řekl mu, ať si vezme, co chce. Pasáček položil klobouk a kytici pro maminku na zem. Rozběhl se k první truhle, kde si nabral měďáků. Uklonil se, aby poděkoval, a chtěl odejít. Když pán mu povídá, nezapomeň to nejlepší. Chlapec se vrátil k první truhle a vysypal měďáky nazpět. Přistoupil ke druhé a nacpal si kapsy stříbrňáky. Opět pokývnul pánovi a chtěl pryč. Když mu pán opakuje, nezapomeň to nejlepší. Chlapci z toho šla hlava kolem. Vrátil všechny stříbrné mince do prostřední truhly a šel pro zlaťáky. Nadil si kapsy a do ruky ještě taky něco pobral. Sotva poděkoval, už byl ze dveří a utíkal z hradu ven. Jenom ještě zaslechl, jak na něj pán tiše volá, nezapomeň to nejlepší. Pasáček celý uřícený a bez klobouku vyběhl brankou zase ven a jak vyběhl, tak zakopl a spadl do kapradí. Když se pozbíral, zjistil, že branka do hradu zmizela, jako by tam nikdy ani nebyla. Pak chlapec sáhl do kapsy pro mince. V kapsách neměl ani jeden peníz, jenom kousky suchého bláta a kameny. Teď teprve mu došlo, co měl starý pán na mysli, aby nezapomněl. To nejlepší byl zlatý kvítek na jeho klobouku, který nechal v komnatě ležet na zemi. Musel být. Protože to ten kvítek byl určitě klíčkem k brance, a bez něj kouzlo nepůsobilo. Pasáček se vrátil domů. Na tom místě pod hradem pásával kozenky dál. Ale ani další den, ani za rok
Ani o svatodušních svátcích branku do hradu nenašel.

Černá paní. Nedaleko Hunzové, u cesty do Rýmařova, co by kamenem dohodil od rozvalin hradu Waldhausen, oral jednou na poli oráč. Byl krásný den, na obloze ani mráček a slunce pálilo jako v létě. Když byli koně hodně unavení a splavení, oráč je vypřáhl a zavedl je popást se do stínu k lesu. Bylo právě poledne. Sundal si klobouk, opřel se o pařez, že si sám oddychne a možná na chvíli zavře oči. A tu mu někdo položil ruku na rameno. Mládenec se polekal a ohlédl se. Stála tam krásná paní v černých šatech se závojem. Řekla mu, ať se nebojí, a omlouvala se mu, že ho vyrušila. A vyprávěla mu, že je zakletá a vždycky jednou za 100 let má možnost někoho poprosit o pomoc, aby kletbu zlomil. A ten den nadešel právě dnes. Chceš být mým zachráncem? Ty? Zeptala se paní. Chci, souhlasil hned mládenec, že se jí pokusí osvobodit. Chtěla po něm, aby se pro ní přesně na to stejné místo večer vrátil, vzal ji za ruku a odvedl ji do městečka. Nic jiného. Nesmí ji však za žádnou cenu pustit, kdyby se dělo cokoliv. Jinak zůstane dalších 100 let v zakletí. Mládenec se dušoval, že to není nic tak těžkého a že čekal horší úkol a slíbil jí, že večer přijde. Když se odpoledne vrátil z pole, umyl se a oblékl do svátečních šatů. A než odbylo klekání, byl zpátky u lesa. Černá paní tam na něho čekala. Podala mu ruku a beze slova spolu šli do Hunzové. Nic se nedělo. Jenom sovy začínaly houkat a poletovat. Bez obtíží došli skoro až ke kostelu. Ale jak byli před kostelem, náhle se zatáhlo a zdvihl se strašlivý vichr. Všechno kolem skučelo, sténalo a bouřilo a zahalilo je takové mračno prachu a písku, že nebylo vidět na krok. Mládenec nemyslel na to, co má a nesmí udělat. Černou paní pustil a oběma rukama si zakryl obličej. V ten ráz všechno utichlo. Ale taky černá paní byla pryč. A nikdo neví, v který den a kterého roku se to stalo. A jestli se od té doby už někomu povedlo černou paní osvobodit. Vyměřený čas. K rozvalinám onoho hradu se kdysi dávno vydal ještě jiný mládenec, taky z Hunzové. Slyšel ve vesnici povídat o tom, že mnozí lidé kdesi v těch místech viděli přízrak černé paní, která se tam zjevuje. A tvrdili, že je možné se jí naledacos zeptat a ona odpoví. Ten mládenec chtěl už dlouho vědět, kolik roků mu zbývá do konce života. No, vydal se na rozvaliny. Slunce právě zapadalo, když se z lesa ozvaly tiché kroky a ona se najednou objevila před ním. Zeptala se ho, co si přeje, a on jí položil připravenou otázku. Paní se zamračila. Věděla o lidské zvědavosti a taky o tom, že lidé se mnohdy ptají jen tak a teprve když uslyší odpověď, zjistí, že ji vlastně nikdy slyšet nechtěli. Mládenec nebyl na takovou odpověď připravený, proto mu řekla, konec života se nepočítá na roky, ale na kroky. Záleží na tom, jak dlouhá je cesta. A to ví jenom ten, kdo už ji má za sebou. Pak mu ještě řekla, ať se nikdy neptá přízraků na to, co mohou znát jenom oni sami. Od těch dob už černá paní neodpovídala lidem na nesprávné otázky. A říká se, že pokud ji někdo potká, nemá se jí na nic ptát, jen jí rukou pokynout na pozdrav.

0: Pověsti z Olomouckého kraje na vlnách Českého rozhlasu Olomouc každý všední prázdninový den po 9. hodině. Tak se těšíme na setkání s Igorem Barešem zase v pondělí.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Mohelnický Folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský Hábestop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický Folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc vás za chvíli pozve do okolí Hanušovic. Podíváme se do dějin i za krásami osady Vlaské, která vás možná několika místy docela překvapí. Tak za pár minut. Ještě.

0: Přestože údolí Moravy nad Hanušovicemi rozhodně patří k půvabným místům Olomouckého kraje, turisté jim většinou jen projíždějí. To platí i pro tamní obce a osady. Ty mnohdy skrývají zajímavá místa, která stojí za to vidět a navíc mají za sebou zajímavou historii. Platí to také pro osadu s názvem Vlaské.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vlaské je osadou položenou v úzkém údolí řeky Moravy. Přes stísněné podmínky bylo v minulosti docela prosperující osadou. Nezvyklé jméno obce vysvětlují jazykovědci slovem vlašské, tedy italské, což v dobách dávno minulých znamenalo také zednické či kamenické. První jméno související s osadou je psáno ve tvaru na vlaském, což by tuto domněnku mohlo podporovat. Německé jméno Blaške je komoleninou původního českého pojmenování. Vlaské bylo založeno díky kolonizačním snahám ruské vrchnosti na konci 16. století. V roce 1596 se obec uvádí v první zmínce. Pravděpodobně bylo osídleno lidmi z blízkého okolí. Osada přežila 30-letou válku a už v roce 1677 zde žilo 18 rodin. Richtářem byl tehdy jakýsi Pavel Wagner. Ve stejnou dobu je zde uváděn i mlýn na řece Moravě. Ten stával nad samotnou vsí a později sloužil jako rekreační středisko. Vlaské po celou dobu patřilo k ruskému panství. Po roce 1848 připadlo k politickému i soudnímu okresu Šumperk. Obyvatelé vesnice se živili zejména pastevectvím, prací v lesích, domácí textilní výrobou a pěstováním lnu. Později pak docházeli za prací do okolních průmyslových center. Obec se také postupně poněmčovala. V roce 1921, kdy zde žilo 272 obyvatel ve 44 domech, z nich bylo jen 8 Čechů. Vesnice byla odpradávna přifařena do podlesí. V samotné obci nebyla ani kaple, za to zde fungovala německá jednotřídní škola. Od roku 1873 tudy projížděl vlak na moravské pohraniční dráze z Hanušovic do Dolní Lipky. V obci je dodnes vlaková zastávka. Po roce 1945 byla většina zdejších obyvatel vysídlena a počet usedlíků výrazně klesl. Od roku 1948 je pak obec spojena s Vojtíškovem a po roce 1960 se obě vesnice staly součástí Malé Moravy. Pozoruhodnosti najdeme ve Vlašském opravdu hodně. Nejnovější z nich je bezesporu zvonice s křížem v netradiční podobě z gabionu nedaleko tramské osady Jukon. Nese jméno Vstříc lásce a naději a zvon zde umístěný je z roku 1970. Podle nápisu pochází pravděpodobně z okolí Rájce Jestřebí a byl ulit k poctě svaté Anny. Areál byl posvěcen v roce 2019. Ještě před vjezdem do obce od Hanušovic mineme odbočku na takzvaný zámeček. Jedná se o výletní místo, dříve nazývané Schlossstein. Usedlost zde stávala už na konci 18. století a postupně se měnila ve výletní hostinec s ubytováním. Stoupání k dnešnímu penzionu je výživné, ale odmění se pak návštěvníkům docela hezkým výhledem. Přilehlý počátecký potok tady vytvořil za tisíce let mrazové sruby, četné kaskády, kamenná moře a další kamenné pozoruhodnosti. Za vrcholkem kopce Vršava pak stávala kdysi samota na Vinici, která však už přináležela do Hanušovic. Zbyl po ní jen kamenný kříž a několik málo ruin. Také přímo v obci najdeme zajímavá místa. Pomník padlých a kamenný kříž je k vidění u silnice. Zeměměřická památka v podobě jednoho z pouhých 12 základních nivelačních bodů u nás je však přece jen ukrytá. Najdeme ji nedaleko viaduktu, který převádí přes trať lesní cestu z kopců nad vesnicí. Základní bod sloužil k přesnému zaměřování krajiny. Je umístěn v rostlé skále a u něj stojí pomník postavený v roce 1937. Stejně jako základní nivelační bod můžeme mezi technické památky počítat i samotnou železnici. Ve Vlašském si k tomu pak ještě čteme Vlaský tunel. Vystavěla ji stavební společnost bratří Kleinů, je dlouhý něco málo přes 158 metrů a dokončen byl v roce 1873. Už tehdy byl postaven jako dvojkolejný. Kromě toho je v okolí obce vidět, že zdejší kraj býval mnohem více obydlený než je dnes. A tak mnohdy narazíme na drobné kamenné památky uprostřed lesů a horských luk daleko od současné obce. Pohlednici z kraje mezi pradědem Hanou, tentokrát z Vlaského, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

velká soutěž a opravdu velký prázdninový projekt. Loni měl premiéru a zámecké leto bylo velmi úspěšné, proto se v tomto roce vydáváme do dalších zámků, na další krásná místa. Samozřejmě soutěžíme o ty zámecké pobyty. Naším hlavním průvodcem je František Kinský, známý hrabě a majitel zámku, a také kolega moderátor Pavel Kudrna. Ten se zámeckým létem přihlásí přesně za 4 minuty.

0: Den dobrý.
1: Češť.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je

0: Ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku. Kam nás dnes František Kinský pozve?
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelanka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí, a právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže, a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vím, že to bude dnes pánská jízda. Teď, kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, Slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy, vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Tak já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průzkum ohledně těžby zlata na Jesenicku bude pokračovat. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. Stát se naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Budeme mít polojasno až oblačno, k tomu přeháňky i bouřky a maximálně 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách pokračovat průzkumu ohledně těžby zlata. Zástupci firmy to potvrdili na podvečerním jednání s obyvateli a zastupiteli obce. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadu mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Vedení obce už dříve ale obnovení těžby odmítlo. Pokračuje náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
2: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání podzemí běží, běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
0: V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se týká od rána Moravy, Ostravska a taky Polabí. Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček Českému rozhlasu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
3: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhadují zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
0: Tenistku Lindu Noskovou přivítalo včera v Přerově přibližně 1000 lidí. Na Masarykově náměstí bylo pro fanoušky připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka jim poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla koncert pro Lindu v podání skupiny Opět a Radeček. Nosková řekla, že do Přerova se vždy vrací ráda.
4: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít. Sport.
0: Basketbalový reprezentant Ondřej Sehnal vyráží na své druhé zahraniční angažmá. Po 4 letech mění mistrovský Nymburk, který se před novým ligovým ročníkem sloučil se Slaví Praha za polský Štětín. 28-letého rozehrávače novému působišti povede český asistent trenéra Lubomír Růžička. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přeháňky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Rapotíně v ulici Šumperská havarovalo nákladní auto s autobusem, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Každý prázdninový pátek s Českým rozhlasem Olomouc vyrážíme na skok do Polska v reportážích Dity Vojnarové a Miroslava Kobzy. Také dneska se vydáme konkrétně tedy jenom kousek do hranic nebo za hranicemi do městečka, které se jmenuje Mezilesí, a ti, co bydlí pod Králickým Sněžíkem nebo v téhle oblasti, tak to určitě dobře znají, možná tam jezdí nakupovat. Takže Mezilesí navštívíme hned v několika reportážích, kromě toho pozveme také na další zajímavé akce, které se konají dnes, případně o víkendu v Olomouckém kraji. U mikrofonu pátečního dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior.

0: Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc mezi 10. a 11. hodinou, to je náš prázdninový seriál Naskok do Polska. Natáčejí Dita Vojnarová a Mirek Kobza. Spousta památek, ale také krásná krajina okolo, to je Mezilesí, městečko položené v nejjižnější části Klacka ve stínu Králického Sněžníku i Orlických hor. Právě tam se teď podíváme.
1: Už jsme si zvykli na to, že léta vypadají trošku jinak, teploty stoupají, takže v tuto chvíli, co se týče naší návštěvy v Mezilesí, tak musím poděkovat, že si mě vzal do podloubí, kde je velmi příjemný chládek. Kde teď jsme?
2: Jsme na zámku a nacházíme se skutečně mezi dvěma pohraničními lesy, a to pohraničním lesem Orlických hor a Králického Sněžníku. Právě tudy odpradávna procházela stará obchodní cesta vedoucí z Vídně směrem do Vratislavy a vlastně toto bylo první místo na území Klacka. Možná právě proto už v roce 1035 nechal kníže Břetislav I. tady vybudovat hradiště a to opevněné hradiště vlastně obklopila vesnice, která zhruba kolem roku 1278 získává městská práva. Je to nejenom obchodní zastávka, je to také obranné centrum a to všechno se vlastně projevuje i v dějinách této krajiny. Ty jsi to správně popisovala, když jsem ti poslal nějaké podklady, že například jim to vypálili husiti, pak jim to zbourali Švédové.
1: Já jsem si říkala, jak to měli těžké, jo? A říkám si, ano, už sedím pod tím kamenem, tak už to zůstane.
2: Je pravda, že i v dalších letech tenhle kraj prožíval docela kruté rány. Tahle oblast vždycky patřila k Českému království. Celé to Klacko, všude tady najdeme svatého Jana Nepomuckého, který je takovým symbolem klacké země. To vlastně trvalo až do roku 1742, kdy po prohrané válce byla oblast Klacka přičleněna k Prusku a později k Německu. Když se podíváme na Mezileše dneska, tak je to takové starosvětské městečko. Spousta lidí sem jezdí ze Štítecka, z Kralicka nakupovat, jo, protože jsou tady ty obchody. Je to také místo, které si zachovalo spoustu historických památek. A já musím říct, že i to náměstí, které má takový vejčitý tvar, připomíná, že je opravdu založené velmi dávno. A že vlastně to byla asi prapůvodně nějaká ta trhová ves, kde se vlastně pořádali ty obchodní setkání. Nejčastějším řemeslem, které se tady provozovalo,
1: tkalcovství.
2: Bylo tkalcovství.
1: Dostala bych jedničku.
2: Navíc máme tady krásnou stopu, protože se tady dochovaly dva z původně 7 tkalcovských domů. Dříve se jim říkalo 7 bratrů a mají takové kryté podloubí. Právě tam se prodávalo to tkalcovské zboží.
1: Sedíme na zámku, hned na první pohled je patrné, že jedna jeho část už je opravená, ta druhá se doufám dočká, protože je to nádherný objekt a navazuje na něj další místní mimořádná památka a tou je kostel Božího těla.
2: Je to tak, zámek je nástupcem toho někdejšího hradu, prošel mnoha přestavbami, v letech 1580-1590 dostal takovou renesanční podobu, to je právě tady ta, kde se teď nacházíme, je to ta neopravená část zámku. Ten zámek vlastně, co byl potom přestavěn do barokní podoby, ta jedna část, tak byl propojen i s tím kostelem, o kterém jsi mluvila. A když bychom pokračovali tady tím podloubím, tak přesně tamhle ty dveře vchází do té chodby a vstoupíme do oratoře. Zámek má zajímavou pověst o černé paní, která tady prý prochází. Možná se schovává tady za těmi dveřmi.
1: Dřevěné dveře, které drží jenom na starou petlici, je vidět, že jsou letité.
2: Ale mě na tom překvapila jedna věc, která se dochovala z druhé světové války. Je tam napsáno Schutzraum, což je vlastně letecký kryt a dokonce tam je označeno, že se tam vlezlo 180 osob. Jak bylo řečeno, tak vlastně na tento zámek navazuje další památka kostel Božího těla. Původně to byl dřevěný kostel, který byl stvořen někdy v počátcích města. Do dnešní podoby ten kostel byl potom přestavěn v roce 1776 po požáru, který zničil skoro celé město. Je tady ještě jeden kostel, to je hřbitovní kostel svaté Barbory, který kousek dál od centra. Je zajímavé, že původně vlastně sloužil katolíkům, když tenhle kostel byl protestantský. Najdeme tady spoustu drobných památek, hlavně na placu Volnoši. Je tady vidět barokní mariánský sloup z roku 1698 k ochraně před povodněmi a požáry.
1: Mezilesí, pokud se nepletu, má zhruba kolem 3000 obyvatel, takže je to malé městečko, ale k vidění je tady toho opravdu hodně. Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
0: Tak Mezilesí jsme si představili z hlediska historie a památek, ale je to také opravdu zajímavé z oblasti sportu, vycházek i pěkného okolí a to si zase v dopolední Českého rozhlasu Olomouc popíšeme za chvilku.

0: Páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc vždy mezi 10. a 11. hodinou o prázdninách, to je také náš seriál Naskok do Polska. S Ditou Vojnarovou a Mirkem Kobzou jsme tentokrát navštívili město Mienjilesze, nebo také česky Mezilesí. Je to opět cíl našeho výletu, tentokrát to bude spíše aktivní dovolená. Třeba na hory, jak se na městečko mezi dvěma pohořími sluší a patří.
1: Jsou na dohled místním, říkají Bystřické hory, a v nich spousta turistických tras a také cyklotras. Je to masiv, který určitě láká i během horkých letních dnů, takže já bych šla třeba tam.
2: To jsou velmi málo známé hory, taky velmi divoké hory. My máme s manželkou krásný zážitek, když jsme tady jednou byli a říkali jsme si, že teda jenom nenakupujeme, takže si přejedeme ty Bystřické góry. Vydali jsme se směrem k Bartošovicím v Orlických horách a když jsme vyjeli na kopec, tak jsme si potřebovali odskočit, na čež zastavili tam nějací lesníci a říkali, jestli panstvo nevidělo vlka. A my jsme říkali, a on tady je. On říkal, jo, teď jsme ho viděli, ale jinak jako Bystřické góry jsou krásné. Už třeba pohled tady na město je tam odsud krásný. Pro cyklisty jenom nenechte se mást, jako opravdu je to pořádný stoupak. Když se vydáte nahoru, tak zase můžete navštívit třeba rozhlednu na Černci, Solnou jeskyni a další místa. A hlavně tam se dochovaly takové ty původní klacké vesničky. Já musím říct, že na té naší straně tam už je takové civilizované. Tady ještě fakt najdete to původní, jak to tady vypadalo. Jsem tam nějaký zřícený statek. Takže i proto já ty Bystřické góry mám hrozně rád.
1: Na Jagodné, což je nejvyšší vrchol, rostou jahody, zjišťoval jsi?
2: Jeda, tak to nevím, to nebudu kecat, to opravdu nevím.
1: Dobře, budeme se držet těch kol, protože ten výstup je náročný a já jsem jako další tip k vaší dovolené našla single track Mezilesí, který tady je. On je prý poměrně krátký, ale výživný, to cituji nějakou recenzi, ale stojí prý za to.
2: Je to tak, jako nemusíte jít ani na kole, když pojedete autem, tak jak když se vydáte tady k nádraží, což je mimochodem první stanice na polském území, jezdí tady vlaky z Prahy do Gdaňska, tak musím říct, že občas jsem řadil i dvojku a ten single track vede kousek okolo, takže si dovedete představit, jaký asi je. Ale vedou tady i jiné cyklotrasy, poměrně pohodovější. Na druhou stranu toto je jedna z mála hornatých částí Polska a opravdu hodně hornatých. Pod Klepím se dá třeba přejet na českou stranu, na Dolní Moravu a tak dál, takže to jsou takové trasy, kudy to jde. Já ještě bych možná zmínil, že na Klepáči nebo Klepem je také rozhledná a je to kopec, který je zajímavý tím svým jménem, protože se říká, že když tam budete hodně dlouho, tak jak se tam sesouvají ta suťová pole, takže opravdu ten kopec klepe.
1: Na kole, aby to nebylo tak náročné, se můžete vydat na jinou stranu, můžete navštívit třeba Rozanku, kde je muzeum, anebo obce Šklarně a Międzygorze.
2: Určitě Międzygorze je nádherná vesnice, nebo spíš městečko, přímo pod Kralickým Sněžníkem, je to jedno z východisek na Kralický Sněžník. Kdo jste viděli film 7 dní hříchů, tak spousta exteriérů se točila právě tam. Je to taková zachovalá sudecká dřevěná vesnice, kde jsou, je dokonce tam i dřevěný činžák, což jsem teda neviděl jinde. Ale hlavně musím pozvat, protože přímo uprostřed vesnice je hospoda, přímo v zahrádce té hospody, když slezete pár schodů, tak přijdete k vodopádu řeky Vilčky, která vlastně pramení na úboči Kralického Sněžníku a ten vodopád má téměř 25 metrů a vlastně můžete si to pivo vzít do ruk a dojít tam, takže to je takový krásný zážitek tam.
1: Co pramen řeky Klacká Nisa?
2: Pramen je v docela opuštěné lokalitě. Přiznám se, že jsem kdysi měl takové nutkání, že tam půjdu, ale přece jenom Kralický Sněžník je rezervace, nebo tady na polské straně Sněžnický park krajobrazový, takže jsem tam nechtěl vstupovat. Je pravda, že Klacká Nisa tady spatřuje světlo světa. Už tady mezi Leše je to řeka poměrně velká. A kdo zažil povodně, jak v tom roce 97, tak předloni, tak ví, jak to tady bylo postiženo. Takže i třeba tady najdeme kousíček dál velký polder, který tady je postaven právě na ochranu před velkou vodou.
1: Do Mezilesí, Mienzilesie se rozhodně vyplatí vyjet na několik dnů, protože je tady toho k vidění opravdu hodně. A vemte sebou kola.
2: A vemte sebou plavky, je tady skvělý akvapark, malinký, ale nádherný.
1: Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pokud byste zabloudili do Němčic nad Hanou, a to doporučujeme, navštivte tam víkendovou výstavu bonsají, kaktusů a sukulentů. Bude to ve farní zahradě naproti kostelu. Zítra i v neděli od 9 do 4:30 odpoledne. U kulturního domu Vývové se od 15 hodin zítra koná třetí ročník multižánrového festivalu Jívovské léto. Na programu se postupně představí kapely jako Alibaba, Sešlost a několik dalších, takže zveme. No a zvuková pozvánka bude za chviličku na retro den do Rájce. Takže si poslechněte za chvíli.

0: už plány na sobotu, tak v dopolední Českého rozhlasu Olomouc zveme třeba na rybářský den. Bude se konat v areálu rybníka Oborník v Zábřehu zítra od 8 do 18 hodin. A rybářský den chystají také ve Zlatých horách, tam to bude od 13 hodin u místního nového rybníka. Retro den v Rájci u Antoníčka je akcí pro majitele veteránů, ale pro všechny, kteří tyto kousky historické techniky milují a chtějí si je dopodrobna prohlédnout. S pozvánkou je tu Lucie Haberlandová.
1: Chystáme tady v Rájci u Antoníčka retroden, je to čtvrtý ročník, bude to 18.7. v sobotu. Začátek bude v Mohelnici na náměstí, kde se pojede výšťka od 8 do 9 hodin. Pojede to zhruba přes Květín, Mírov se zastávkou ve Zvolí ve Veteránském muzeu.
2: Retroden předpokládám, že teda to budou historická vozidla, ale mě překvapilo, že to nebudou jenom auta, motocykly, ale že se tady mohou sjet i vlastně majitele třeba zemědělské techniky.
1: Je to tak, jak říkáte, sjede se tady spousta historických vozidel, ta zemědělská technika taky, motorky. Já si myslím, že předchozí ročníky se tady určitě kolem 80 aut, možná i víc loní sešlo, takže účast je hojná. Myslím si, že nás to čeká i v letošním roce, má být hezky počasí. Je tu samozřejmě zajištěný i další program, je tu toho spoustu pro děti, máme tady kolotoče, skákací hrad, střelba ze vzduchovky, šlapadla, lodičky na přehradě, nějaká ukázka hasičské techniky a mimo to je tady nachystaný spoustu občerstvení, tombola.
2: To jsem se chtěl právě zeptat, jestli nebudou náhodou ohladu, jak ti, co přijedou historickými auty, tak ti, co se přijedou podívat. Zaujalo mě, že máte v programu také, že se vlastně děti mohou svést historickým autem.
1: Určitě máme to půjčený od pana Lehara ze Zvole. Každý dítě dostane u vstupu lísteček a pak se jde svíst vlastně rejem vojenským. A co se týče ještě toho programu, tak letos tu máme poprvé nějakou ukázku loveckých psů, což je určitě taky zajímavé. V kuchyni čeká spousta jídla, tvarušky, řízky, výpečky. Máme pro vás nachystanou udírnu, spoustu piva, nealko, takže využití myslím, že je široký. Vždycky to mělo hojnou účast. Bylo tady spousta lidí a mělo to pozitivní ohlasy.
2: Co muzika?
1: Muzika, ta hra je od 12 hodin, nás čeká Mephisto, bude hrát až vlastně do pozdních večerních hodin, potom záleží na účasti, klidně se to může prodloužit, vždycky tu lidi zůstávali, takže jsme si to užili až do tmy.
2: Zmiňovala jste, že se začíná vlastně tou výšťkou z Mohelnického náměstí. V kolik to vypukne u Antoníčka, kdy mohou třeba, pokud se ti lidé budou chtět přijít podívat na ty statické ukázky?
1: Výšťka začíná mezi 8 a 9 z Mohelnického náměstí, jak jsem řekla, a sem je doporučený příjezd do 11 hodin. Počítáme, že sem začnou vozidla, která nechcou jedna výšťku najíždět od 9.30, takže se můžou lidi přijít podívat na to sem. Je tady určitě spousta zajímavých věcí, takže se na co koukat. Každý dostane nějaké ocenění, takže máme toho pro účastníky připraveno spoustu.
2: Takže ještě jednou, začíná se vlastně, řekněme, zhruba od těch 11 hodin, ale kdo přijde dřív, tak asi trpět hlady tady nebude.
1: Určitě nebude, my už tu budeme od brzkých hodin, budeme se na vás těšit. Doufám, že nám to vyjde a budeme se setkávat další ročníky.
2: Z Rájce Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas, to je výhra, takže v každou chvíli může přijít signál na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Možná to někoho překvapilo. Paní Jitka, která volá nedaleko Olomouce z obce Charváty, co vlastně dělala u toho signálu? Jitko, dobrý den.
1: Já, dobrý den, všichni vás zdravím, posluchače i vás. A já jsem slyšela znělku a honem jsem vystřelila a vytáčela jsem.
0: A co jste u toho dělal nebo předtím? Četla jste si nebo vařila nebo?
1: Ne, četla jsem si.
0: Četla jste si, tak to jsem trefil zrovna. Takže čtete, v poklidu posloucháte prázdninové dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. No a teď už je to na vás, abyste typovala. Přece jenom hodně čísel už je pryč. My jsme začali tu soutěž vlastně v závěru června, pokračovat bude do posledního červencového dne. Takže volných čísel je dost, ale přece jenom ubývají. Jinak se o nich každý může přesvědčit na našem webu, co už bylo taženo. Jitko, je to na vás, něco mezi jedničkou a 33.
1: Tak já zkusím, co ukrývá 23.
0: Co ukrývá 23? Tak to vám rovnou řeknu. Ukrývá knížku a taky CDčko. A teď co to je zač? Romantická dovolená knížka a CDčko Igora Bareše Pověsti z Olomouckého kraje. To znamená ty, které můžete poslouchat vždycky po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tak dobrý?
1: Pěkná výhra.
0: Blahopřejeme a zdravíme Charváty, zdravíme paní Jitku a těšíme se na pokračování naší soutěže zase zítra.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Řeka Morava v Olomouci je téměř bez vody, může za to údržba jezu. Speciální autobus usnadní seniorům a handicapovaným cestu na Pradět. Lidé v Česku jezdí na dovolenou na méně známá místa. Dnes má být polojasno, že oblačno, dorazí přehánky i bouřky. Naměříme až 32 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Suchá místa zůstávají v korytě řeky Moravy v Olomouci. Důvodem není letošní sucho, ale každoroční úplné vypuštění jezové zdrže. Podle vodohospodářů do pondělí probíhá takzvaná srážka vody. Důvodem je údržba jezové konstrukce. Podle magistrátu lidé by neměli z tůní přenášet ryby ani raky. Nevědomky jim můžou ublížit.
4: Po 20. červenci začnou vodohospodáři s opětovným napouštěním. Pracovníci odboru životního prostředí i olomoučtí rybáři už několik týdnů situaci sledují. Je proto vhodné jim záchranu ryb a vodních živočichů přenechat, případně nechat dělat potřebná opatření. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Speciální autobus bude až do poloviny září vozit na Pradět seniory a lidi se zdravotním postižením. Nízkopodlažní spoj výjíždí jednou týdně z Karlovy Studánky. Využít ho mohou lidé starší 65 let a držitelé průkazu ZTP. K dispozici je 41 míst, včetně jednoho pro invalidní vozík.
5: Stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
6: Manželé Jana a Stanislav.
5: Ne, nedošlapala bych. Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
7: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
5: Jančevová.
7: Máme lidi hodně, tady máme seznam.
6: Jo, vy máte předem nahlášené.
7: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
6: Pan řidič vlastně měl. Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Lidé častěji navštěvují v Česku méně známá místa. Nejvýrazněji se letos podle portálu Amazing Places polepšil Olomoucký kraj, kde počet rezervací pobytu meziročně vzrostl o 135%. Vysokou návštěvnost zaznamenali například Zlaté hory na Jesenicku. Větší zájem je také patrný o další části Moravy a o severozápad Čech. Turisté volí nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tchaj-wanem. Místo předseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tchaj-wan v Česku investuje víc než Čína.
8: Tchaj-wan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tchaj-wan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé. Sport.
3: Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, která se uskuteční v roce 2029. Rozhodlo o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, postupně přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Ropotině v ulici Šumperská se řeší nehoda nákladního auta a autobusu, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc i po 11. hodině přinese tipy a zajímavosti a pozvánky na akce, které se konají dnes, po případě o víkendu. Chystáme ale také náš seriál, ve kterém představujeme zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Dneska to budou soby polární a bude také rubrika Babské rady. Krátce předpolednem vám doporučíme nugát. Lépe řečeno, jak ho vyrobit. Prý to není žádné velké umění. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji hezký pátek s námi.

0: Seriál o zoologické zahradě na Svatém kopečku u Olomouce pokračuje. Asi vás nepřekvapí, když během letních měsíců uvidíte soby polární, jak se osvěžují pod sprchou. Jejich domovinou jsou totiž severské tundry a tajgy. Říká se o nich, že jsou mistry v přežití v obtížných podmínkách, k čemuž mají mimo jiné uspůsobená široká kopítka, která umožňují chůzi na ledu, sněhu a v bahně a také ve výběhu v zoologické zahradě v Olomouci.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Vstupujeme do výběhu sobu polárních. Tady si myslím, že otázka na vysoké letní teploty je na místě.
3: Ti soby to samozřejmě zvládají o třídu hůř, proto tady mají puštěné to rosení, jak vidíte, už od časného rána až do pozdního večera a jsou za to velmi rádi.
2: Teď zrovna samec poznám, protože toto je zvíře, kde paroží mají obě pohlaví.
3: Ano, je to tak, je to jediný jelenovitý, kde mají paroží obě pohlaví. Samci to paroží mají výrazně větší než samice a tak jim dříve začíná růst. Takže tady v tom druhém výběhu je náš nový chovný samec, kterého jsme přivezli v loňském roce. Pochází ze zoologické zahrady v severoněmeckém Rostoku, ale několik let si pobyl v Hanovru.
2: Se zoologem Janem Pluháčkem jsme se dostali poměrně blízko. Vůbec je nějak nerozhazujeme, nevzrušujeme, nerušíme.
3: Oni mají svoje cykly, takže tak jako každý přežvíkavec se nabaští a pak si jdou lehnout někam do stínu a zpracovávají tu potravu všemi svými čtyřmi žaludky. Tady z těch zvířat, co leží, tak si můžete všimnout i letošních mláďat.
2: Jaké podmínky potřebují soby ideálně ke svému životu?
3: V přírodě je to vlastně zvíře, které primárně žije v tundře. To znamená, že žije v oblastech, které jsou velmi chladné, živí se lišejníky nebo nějakou další vegetací, která tam je, které je poměrně málo. Tu vegetaci si musí vyhrabávat, tím pádem to poměrně rychle spasou a musí se přemisťovat na další místa, takže jsou to zvířata, která potřebují velké plochy ke svému přežití. Samozřejmě, že jsou některé podruhy, které žijí jižněji v lesnatých oblastech. Tady bych zmínil třeba soba karelského, který žije divoce ve Finsku a v karelské části Ruska, primárně v lesích. Jinak sob má třeba i velký význam pro lidské kultury a lidskou civilizaci, jak se rádi chlubí kolegové z Finska, vlastně celý finský národ přežil díky sobům, protože ta země z pohledu Středoevropana tak nehostinná, že nebýt sobů a sobího masa, tak by neexistoval finský národ. Co se týká zoologických zahrad, tak chov sobů není tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Vtip je v tom, že mají poměrně zákeřné parazity a tím, jak v přírodě migrují, jak se stále přemisťují, tak ti paraziti jsou vlastně velmi odolní. A pokud je zavřeme teda do jednoho místa, kde ten parazit má dost svých potřeb, tak mohou ta zvířata poměrně intenzivně napadat a ta zvířata ti mohou velmi trpět. Takže ku příkladu není dobré držet soby v zatravněných výbězích, protože tam se těm parazitům daří lépe. Ideální jsou výběhy, které máme tady v Olomouci, to znamená, že všechno je spaseno, ten výběh je poměrně kamenitý a těm sobům to dělá dobře.
2: Když řekneme sob, tak my si představíme ta ohromná stáda, která migrují. Jak jsou na tom s pohybem?
3: Pohyb potřebují, takže i tady v zoologické zahradě si to udržují a až přestanou přežvikovat, jako to dělají teď, a vstanou, tak pak tady rotují po tom výběhu. Vidíte, že ta zvířata, jinak když se na ně podíváte, jsou ve velmi dobré kondici, takže oni to tady nachodí.
2: Čím se krmí soby?
3: Ta výživa sobu je velmi náročná záležitost. Základ, tak jako u všech jelenovitých tvoří, seno, případně teď v létě dostávají i trávu, plus my je krmíme i senáží. Nejideálnější by byl lišejník, ale to bychom museli vozit ze severní Evropy, stojí to spoustu peněz. Právě třeba ty zoologické zahrady, které chovají vzácný podruh soba, toho soba karelského, tak ty lišejníky skutečně dováží. Kromě toho soby dostávají, tak jako ostatní kopytníci, granule a my tady máme speciální sobí granule, které jsou pro nás speciálně vyráběny, tak aby vlastně v těch granulích bylo všechno to, co ti soby potřebují, a troufnu si říct, že to funguje velmi dobře.
2: Ten si to fakt vychutnává, tu sprchu. Celou dobu, co tady stojíme, tak se nechává ovlažovat. Teď dokonce tu vodu z té spršky i pije.
3: To je zvíře, které je relativně mladé, takže ještě i poměrně hravé. To, že to pije, samozřejmě nic proti tomu. Kromě toho mají tady ve výběhu i několik napáječek, takže vodu si můžou dopřát i z nich.
2: Také na soby polární narazíte při procházce zoologickou zahradou na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

Proměna, tak se jmenovala písnička, která doznívá na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku pozvánka na hory. Pokud máte rádi adrenalin, sport a zábavu, nemusíte zrovna šplhat po nejvyšších vrcholech. Stačí si užít den s horskou službou. Bude zítra v Loučné nad Desnou. Ten program je velmi bohatý. S kým se v tamním zámeckém parku potkáme, co všechno uvidíme, dozvíme se za chvíli přímo od horské služby.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc pozvánka na zítřejší den s horskou službou, a to v zámeckém parku v Loučné nad Desnou, víceméně po celý den. S pozvánkou je tu náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Tak lepší je potkat se s horskou službou v parku v Loučné, než někde při zásahu u zlomené nohy. Takže kdo bude zítra všechno na místě v té Loučné? Jak to tam bude vypadat?
1: Tak je to přesně tak, jak říkáte. My se na všechny návštěvníky moc těšíme. Budou tam záchranáři vlastně z celé České republiky, z horské služby, ale i kolegové ze slovenské horské služby a z polské horské služby, a potom tam budou i například pyrotechnici, policie České republiky, hasiči, takže opravdu ten program je našlapaný a máte se na to těšit.
0: Když zůstaneme přímo u vás, tedy u horské služby, co konkrétně tam návštěvníci uvidí z vaší práce?
1: Tak my tam máme nachystanou například ukázku záchrany paraglidisty, máme tam nachystanou ukázku spolupráce s vrtulníkem letecké záchranné služby a budeme tam mít komentované ukázky naší techniky, budou tam naši kinologové, takže ukážeme toho spoustu.
0: Co máte třeba pro děti? Můžou si něco vyzkoušet, anebo všechno?
1: Je v podstatě, se dá říct, skoro všechno. Ten program je opravdu zaměřený hlavně na děti a na rodiny s dětmi, takže tam máme vlastně nachystanou stezku malého záchranáře, na které je 15 stanovišť, kde si právě děti můžou vyzkoušet třeba nějaké základy první pomoci, výstup na takové pohyblivé klády, můžou si prolézt právě tu techniku, seznámit se s činností těch kinologů, ale můžou si taky třeba vyzkoušet práci operátora na zdravotnickém operačním středisku, které vlastně má tu ukázku má nachystaná zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje. A to si myslím, že je zrovna stanoviště, které bude zajímavé i pro ty dospělé.
0: Rozumíme, součástí vaší práce je také občasné přistání vrtulníku. I to tam bude?
1: Je to tak, máme domluvený a věřím, že i počasí nám bude přát a vrtulníky přiletí zhruba o půl jedné přiletí vrtulník letecké záchranné služby a potom nějak v odpoledních hodinách přiletí i vrtulník policie České republiky.
0: Povídáme si o dni s horskou službou, který je naplánovaný na zítra, opravdu po celý den v zámeckém parku v Loučné nad Desnou. Součástí programu bude také vzpomínka na vašeho kolegu Romana Fischnera, který zemřel nedávno. Jakým způsobem budete vzpomínat?
1: Tak je to bohužel tak, nám se ta vzpomínka prolíná vlastně celou tou akcí, protože Roman byl u zrodu té akce a byl opravdu otcem té myšlenky. Zítra vlastně na něj chceme vzpomenout například tím během, protože ten běh je vlastně pojmenován jako Romanův memoriál, takže v rámci toho běhu proběhne určitě i nějaká vzpomínka na našeho kolegu a kamaráda.
0: Ještě něco z toho velkého programu, co jsme neřekli?
1: Tak můžou se například potom návštěvníci těšit na koncerty Tomáše Kluse a Majka Spirita, které budou v těch podvečerních hodinách. Můžou si například vyzkoušet elektrokola, bezpečnou jízdu na elektrokolech, takže opravdu tam myslím si, že si tam každý najde to svoje.
0: Pokud by se někdo chtěl podrobně podívat, kdy co bude, je možné to někde najít třeba na internetu?
1: Ano, akce má svoje webové stránky www.denshorskouslužbou.cz nebo potom nás můžete najít i na sociálních sítích, jak horské služby, tak přímo na sociálních sítích, to je samotné akce, takže určitě se dá načerpat program.
0: Rozumíme, povídáme si s Jakubem Fabiánem, náčelníkem horské služby Jeseníky. Když už vás mám na drátě, teď máme před sebou víkend. Nějaká doporučení třeba pro naše posluchače, kteří by si chtěli udělat v Jeseníkách program?
1: Tak určitě bych dal teď apel na, aby se návštěvníci hor měli na pozoru před bouřkami, které jsou teďka v předpovědích, a měli by hlavně dneska zasáhnout ten východ země, takže opravdu sledujte předpověď a tu aktuální situaci. Ta bouřka na hory přijde rychle a můžou z toho být nějaké nepříjemnosti a problémy, takže opravdu pozor na bouřky a na to teplé počasí, které taky ty návštěvníky teďka trápí.
0: Je to jasné, takže Jakub Fabián z horské služby Jeseníky ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a těm, kteří do Jeseníku půjdou, anebo i na zítřejší den s horskou službou, samozřejmě přejeme pěkné zážitky.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jak asi zněly písně v krajině, kde se po staletí prolínaly osudy lidí z moravských Sudet a okrajů úrodné Hané? A jaké melodie budou doprovázet slavnou svatoaménskou pouť do Staré Vody u Libavé? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu za hudební pamětí tohoto magického pomezí. Zaposloucháme se

odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, pozvánka do Němčic nad Hanou, tam o víkendu plánují předvést kaktusy, sukulenty, bonsai, je to všechno pořádá Bonsai klub Hana. Je to ve farní zahradě naproti kostelu mezi 9. a 16. hodinou. Český rybářský svaz Zábřeh zve na rybářský den zítra v areálu rybníka Oborník mezi 8. a 18. hodinou.

výrobě nugátu prý není nutné žádné velké cukrářské umění. Babské rady vás za chvíli během minuty naučí, jak si tuto sladkou dobrotu vyrobit doma. No, možná máte nějaký sladký oběd, ale ať už máte jakýkoliv, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť. Zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu Olomouc a pokud si chcete zahrát nějakou písničku nebo někomu ji poslat, tak hned po 12. hodině bude možnost. Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc také dnes se Zorou Ješkovou.

0: Pražské rady.
1: Nugát. Dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Drum.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. V Jeseníkách pokračuje mezinárodní cvičení horských záchranářů. Fotbalisty Cigmy čeká generálka na novou sezónu. Odpoledne bude přibývat oblačnosti místy i se silnými bouřkami. Teploty do 32 stupňů. Hezký pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Pozor na silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé Česko až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží před teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. V Jeseníkách dnes druhým a posledním dnem pokračuje mezinárodní cvičení horských záchranářů. Jeho součástí je série přednášek zaměřených na horskou medicínu a novinky ve zdravotnickém vybavení. Kynologové si zároveň vyzkouší pátrání po pohřešovaných lidech v nepřístupném terénu, říká náčelník horské záchranné služby Jeseníky Jakub Fabián.
2: Bude kynologický workshop, kdy každoročně sem přijedou vlastně kynologové také ze zahraničí, z České republiky, od policie České republiky, kde budou pátrat vlastně po tom pohřešovaným dopravení vrtulníkem. Prostě jde o to, aby si ty pejsci na to zvykli, aby ta souhra na té palubě toho vrtulníku probíhala tak, jak má.
0: Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o víc než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc má před sebou poslední přípravný zápas před startem nového ročníku Šance ligy. V 15 hodin v Rakousku vyzve katarský celek Al-Sadd. Trenér Pavel Hapal naznačuje, že příprava na soupeře nehraje takovou roli, ale že jde spíše o ladění taktiky a sestavy do prvního ligového kola.
3: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit, budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize, to bude pro nás podstata. Máme široký kádr a si myslím, že všichni kluci jsou nachystaní a připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví.
0: Sigma vstoupí do nového ročníku Šance ligy v neděli 26. července na hřišti Jablonce.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě nás teď ještě čeká většinou slunečno, postupně ale bude rychle přibývat oblačnosti a na většině území se objeví přehánky, déšť nebo bouřky i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, v Jeseníkách kolem 25 a povane mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Zítra bude převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů. V Jeseníkách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 304 u Milenova na Přerovsku ve směru na Ostravu, stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám všem klidné poledne a dobrou chuť k obědu v pátek 17. července. Zdravíme vás tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tak v těchto chvílích ještě se sluníčkem na většině olomouckého kraje, jak se to počasí dál bude vyvíjet, tak samozřejmě budeme sledovat v našich zprávách a podrobný vývoj nabídneme s meteorologem také po 17. hodině v pořadu Den v kraji. V tuhle chvíli je ale nejvíce prostoru na to, abychom bychom blahopřáli vám, kteří dnes 17. července slavíte. Mnozí máte narozeniny a Martina, tedy ta, která je bojovná, válečná, zasvěcená Bohu Martovi, válečníkovi, Martina dnes slaví svůj svátek a možná, že oslavujete i nějaké jiné výročí, třeba sňatku. Blahopřejeme vám všem, milí oslavenci, no a hlavně zdravíčko, optimismus, dobrá pohoda, láska a dobří lidé okolo vás, ať vás provázejí na každém kroku vašeho života a také pěkné písničky. A ostatně proto můžete i vy něco udělat, tak si o ně zavolejte 221 555 444. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ježková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Síláme písničky na přání, tak telefon do studia znáte, ještě ten pro SMS-kové pozdravy 723 70 33 51. Těšíme se na vás. První je dnes na telefonu paní Vlaskička z Krnova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko, děkuji za vybraní písničky, jsem moc hodná. Všechny vás tam v rádiu pozdravuju a chtěla bych nechat zahrát Zdeničko Sekaninová k tobě 90 letům. Hodně štěstí, zdravíčka, požehnání. Ti přeje Vlastička Diatková, pod jménem Diatková, mě znáte. Jo? A prosila bych spolužáky, jestli máme setkání, ať mě dají vědět na toto jméno. A teď bych chtěla panu Macikovi velké kraše popřát ho taky hodně zdravíčka. A má se s maminkou pozdrav, to jsou rodina. A teď bych chtěla ještě Uchytilovou Lidušku, děkuji za písničku, moc děkuju. Ještě z koho jsem tady měla, Roberta s Chrapcem, taky pozdravuju, protože ten Chrapec na to čeká vždycky. No a to bude asi, paní, jo, a ještě Zdeničku z Prostějova taky mě dá hrát. A ještě by prosila Marušku z Prostějova a se mě ozve.
1: A jo, písnička už je také připravená, takže vás, paní Vlaskičko, pozdravujeme a přejeme krásný den.
2: Já vás taky a děkuji vám moc krát.
1: Naschledanou, tak zopakujme obě telefonní čísla SMS-kové pro vaše vzkazy 723 70 33 51. No a telefon přímo k nám do studia 221 555 444. Vy, kteří zavoláte, tak přednostně vybíráte písničky. Linka je v tuhle chvíli volná, tak to využijte. No a teď se trošku poléčíme, dáme si Michala Tučného a Medicinmana.
3: Medicinman.

0: a jeho Medicine Man a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Máme tady jednu prosbu. Vy jste nám posílali zprávu z telefonu 736 226 683. Bohužel ta zpráva nám přišla jenom ze své závěrečné části, kde se podepisujete Josef a Dana, a opravdu nevíme, komu jste tu zprávu chtěli adresovat. Takže prosím, napište celé ještě jednou Josef a Dana a napište znovu celý vzkaz, abychom věděli, komu jste chtěli popřát a zahrát pěknou písničku. Tak teď už ale zdravíme pana Roberta Solomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vybral jsem cikády. Především vám chci poděkovat, že jste mě vzal, dlouho jsem se nedoval, to je slušnost. No a teďka, bylo by to pro vás do rádia, tak by to bylo pro pana Kapitánčíka, jak říká, ty sedmi gumy, že už má asi 70. Mm-hmm. Pro Vlastičku z Krnova. Pro Jiřinku, že se o ně tak hezky stará, je to u ní moc hezky. Pro paní Ukytilovou, pro Marušku, pro Řezbáře, pro Včelaře. No a pro všechny šuplikáře, jich hodně, tak by to bylo na bazén, do Mohelnice, pro tetu další do Lukovice. No a pro všechny, kdo jim nikdo nezahraje. Držte mě palce v žebikách. Posledně jsem dostal tak těžkou otázku a ten den nevyhrál nikdo, takže to jsme si byli všetci kvít. Jako bylo jako smutný, ale nezdávám.
0: Dobře, tak písnička je připravena, vy jste vybral cikády Petra Spáleného. Naschledanou a pěkný pozdrav posíláme k zítřejšímu svátku a krásným narozeninám paní Drahušce Matuškové z Břidličné. Milá Drahuško, my ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásku a dobrou pohodu. Milé Drahušce Matuškové, blahopřeje klub seniorů Břidličná. A pěkná písnička letí k nádherným kulatým narozeninám Drahušce Matuškové do Břidličné. Drahuško, všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásku, životní pohodu a děkujeme za krásnou oslavu. Maruška, Zdeňka a Luboš.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
0: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš!
1: Příběhy o outsidrech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Český rozhlas Olomouc míří do Moravského Kočova. Zdravíme pana Karla Brenkuse. Vítejte, pane Karle, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. A prosím vás, kdybyste zahráli Martince Smutkové ke svátku nějakou tu krásnou písničku. A co mají rádi s Mariankem a vnuči, a co zdraví a jsou a tak dále. A všim, jako celá Brenkusova rodina jim přeje, hlavně zdraví. A ta písnička patří i pro vás, Jorinko. Děkuju pěkně.
4: Děkujeme moc tady a hlavně zdravíme celou Brenkusovic rodinu, ať zkvétáte stále.
5: Ano, děkujeme.
4: A ať jste stále tak v pohodě a pospolu. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
5: Ano, děkuji. Naschledanou.
4: A Martince speciálně samozřejmě blahopřejeme ke krásnému dnešnímu svátku. Já už přidávám další vzkazy SMS-kové pro tuhle chvíli. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro kamaráda Miloška Pořízka. Je to do domova důchodců Pohoda ve Chválkovicích na pavilon C a pokoj číslo 14. Až se mu zub uzdraví, přestane bolet a vše se v domově uklidní. Hodně pohody a sil přeje kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice, která je také nemocná, protože jí bolí ploténka. Český rozhlas Olomouc zdraví jižní Čechy a zdravíme paní Helenku z Uhelné a máme tady i pozdrav z jižních Čech. Stále jenom slibujete bouřky a v jižních Čechách ani kapka už několik dnů. No, tak přece jenom jižní Čechy a tady ta Morava, střední Morava, Jeseníky jsou od sebe poněkud vzdáleny. Tak ty bouřky jsou víceméně lokálního charakteru, takže děkujeme i za tento pozdrav. Jsme rádi, že víme, jak je tam u vás a zdravíme babi Helenku z Uhelné. Pěkný pozdrav letí také paní Ireně z Hulína, Zdeničce z Hrochova, Marušce z Hrabišína, Ludmile do Olomouce, paní Baťové do Štítů, zdraví Břeťa Píska. A ještě jeden vzkaz. Zahrajte k dnešnímu svátku Martině Smutkové z Bruntálu. Milá Martinko, my ti přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně štěstí, zdraví teta Eva a strýc Pavel Martině Smutkové. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc. Zdraví paní Lidušku z Jeseníku. Dobrý den, zdravíme naši pohádkovou babičku.
2: Dobrý poledne, paní redaktorko. Vaše babička je spokojená a zdraví vás.
1: Děkujeme.
2: Není zač. A dneska bych chtěla poděkovat Robertkovi a vlastičce za písničku. A zdravím vás všechny, s kterýma si hraju i kterýma si telefonuju, ale dneska, ať je to, musím pozdravit. Stáničku do Lomnice, Elišku do Václavova, Milátku do Přáslavy, Dášenku od Jeseník, do Strukova Evičce, do Hrochova Zdeničce a Mařence do Hrabišina. Té přeju taky hodně zdraví, jak zrovna Františkovi od Brna, a tomu přeju taky hodně moc zdraví, musí k tomu mít aj štěstí. A Franti, držte se, ať jste zdravej a varujte se průvanu na tu vaši nemoc, Karedo. A zdravím, paní redaktorko, a zase někdy se těším, jak se mě povede zavolat. Děkuji.
1: Budeme se těšit a přejeme krásný den. No a rajčátka na balkoně i kytičky, ať vám to všechno krásně roste i zdraje. Naschledanou.
2: Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Paní Liduška z Jeseníku vybrala Helenku Vondráčkovou. My tohle písničku posíláme pro krásný den milované dceři Haničce Šumoldové, která slaví krásné narozeniny. My přejeme, milá Haničko Šumoldová, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, moc tě milujeme, zlatíčko, si naše holčička Haničce Šumoldové, blahopřeje maminka Broňa a tatínek Peťka.

tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš moc.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Mohelnický Folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský HB Stop. Nebudou chybět taky písničky Víti Tronička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický Folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc teď míří do Oseka. Pan Broněk je s námi. Broňku, vítejte. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak povídejte, komu budeme hrát a proč?
4: Tak dnešnímu svátku Martině do hraní, do polymeru, do práce a jí to dneska uteče, tak si bych chtěl zahrát písničku od Karla Krila Martina a od Broníka z Buseka.
3: Vaší Martince blahopřejeme i z Českého rozhlasu v Olomouci a vy jste vybrala Martinu od Karla Krila. Písnička připravena. Tak všechno nejlepší. Naschledanou.
4: Děkuju. Naschledanou.
3: A další pozdravy hnedle předáváme SMS-kově. Zahrejte krásnou písničku k zítřejšímu svátku pro paní Drahušku Entovou z Bouzova. Milá Drahuško, přejeme všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost do dalších let. Drahušce Entové z Bouzova blahopřeje Josef a Dana. Pozdrav letí také pro paní Eliášovou z Loštic, která slaví požehnané narozeniny. Proto paní Eliášové přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, všechno jen to nej, přeje dcera Dana a přítel Slávek. Chtěla bych nechat zahrát milé dceři. Je to Alenka Orálková, která slaví krásné narozeniny. Milá Alenko Orálková, všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí rodiče Zlámalovi. Blahopřejeme.
5: V obálce čbán a květina a list v němž ptá se Martina, jak chutná chleba

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Karel Kryl a Martina, teď už paní Eva ze Strukova je s námi v písničkách Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
2: Děkuji. Dobrý den. Já vás všechny v rozhlase zdravím. Pardon. A všechny naše milé posluchače. Chtěla bych poděkovat touto písničkou těm, kdo mi posílají písničky. A sice je to Liduška Uchytilová s Alenkou Čeplovou do Jeseníku, a Zdeničce do Hrochová Šínové, a pak bych to chtěla poslat ještě všem našim přátelům z Uničova, kteří pod vedením ale Aničky Svobodové, všechny vás zdravím. A potom ještě zítra mají svátek Drahomíry, tak ten bych chtěla poslat přání paní Drahušce Petřikové do Uničova. Drahuško, hodně štěstí a zdraví. A ještě bych chtěla pozdravit všechny děvčata z Charity Štenberg, které mě chodí každý den dát do pořádku trošku. Tak moc jim děkuju. Je to krásná služba a obdivuju je.
1: A také velmi, velmi důležitá. Tak moc děkujeme děvčatům z Charity Štenberg za jejich práci a zdravíme paní Evo vás do Strukova. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuju moc.
1: Dáme si přátelé Zeleného údolí. Písnička letí také Mirkovi Kuběnkovi z Lesnice. Mirek Kuběnka slaví dnes narozeniny. Mirku, přejeme hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Zdravíme i tvoji manželku Dášu. Přeji Navrátilovi. Písnička letí i k zítřejšímu svátku. Teď je Drahušce Kopové. Přejeme hlavně zdraví a pohodu Navrátilovi. Zahrajte k dnešním krásným narozeninám do černé vody paní Zdeňce Sekaninové. Všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a pohody, Zdeničko, do černé vody přeje Jirka a Dáša. Písnička je i pro Evinku a Ríšu Vrbovi, pro jejich babičku Evu, ať si užijí krásný čas a také výlet na věž. Pozdravuje

0: Minka a pozdrav letí do Jeseníku také paní Lidušce Uchytilové pro radost, pro potěšení. Zdravím také paní Alenku a oběma hodně zdraví a krásný den přeje paní Dáša. K zítřejšímu svátku hrajeme pro paní Drahušku Entovou z Bouzova. Přejeme vše nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenost Josef a Dana. A hezký pozdrav letí také paní Martině Hájkové z Vítkova. K svátku, Martino, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Tak to vám Martino Hájková do Vítkova přeje maminka, taťka Petra, Roman a Šimonek. A hezký pozdrav po rozhlasových vlnách letí také Martince Hodulové z Uničova. Martinko do Uničova, pěkná písnička a také ať máš hodně zdravíčka, štěstí a spokojenost. To ti přeje Helena Zamykalová z Olomouce. Ještě jedno narozeninové přání. Dnes slaví narozeniny milý spolužák z ekonomky Luděk Randár. A tak Luďku přeji touto cestou vše nejlepší. Jitka Smékalová, dříve Pešková.
1: Znáš nebe bez mraků a mraky zase bez nebe. Stříbrnou vodu řek

0: Tak jsme si připomněli film, seriál Přátelé zeleného údolí. Zdravíme ještě také paní Elišku z Václavova. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne vám do Českého rozhlasu i milým posluchačům. Já musím pozdravit v prvé řadě paní Irenku z Hulína, která volala předevčírem, a opravdu jsem ráda, Irenko, že se vám daří lépe a moc vám přeji do dalších dnů, ať je to stále lepší a lepší. A děkuji naší nejpohádkovější babičce, paní Lidušce z Jeseníku, dneska mi posílala písničku, takže Lidunko, děkuju. Taky doufám, že jsi zdravá, že se ti dobře daří. No a všem ostatním přátelům, Petrovi z Přerova, ten taky mě nechal hrát, Haničce do Moravského Berouna a Miladce z Přáslavic a Věrce do Olomouce. Nebudu více zdržovat, jdu vyndat okurky ze zavařovacího hrnce a mějte se hezky všichni.
0: Tak ať se vydaří a děkujeme za zavolání. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Písnička letí také milé kamarádce Drahušce Michalovičové z Mohelnice. K svátku, Drahuško, všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přeje Jana. A hrajeme paní Aničce Bartošové, Marci do Žulové, Miladce do Přáslavic, Vlasky Skutálkové. Zdraví je babi Helena z Uhelné. Valdemar Matuška je s námi.

Český rozhlas Olomouc. Nové zprávy ve 13 hodin se mimo jiné budou věnovat také archeologickým vzácným objevům. Ale pak už vás čeká vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou téma stres a kortizol.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hromadná otrava v Olomouci z konce června má jednu oběť. Řidiči dnes neprojedou částí centra v Šumperku. Amatérský archeolog objevil u Tučína 2000 let starou figurku. Zítra bude oblačno, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté. Dnes to řekl policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Policie už dřív uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. 7 lidí skončilo v nemocnici, 2 z nich byli v kritickém stavu. Jeden muž byl resuscitován. S komplikacemi v dopravě dnes musí počítat řidiči v centru Šumperku. Kvůli kulturním akcím jsou uzavřené hlavní třída a ulice Fialova, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Příčinami celodenní úplné uzavírky hlavní třídy a Fialovy ulice jsou výstava a kulturní vystoupení. Konají se coby součást programu Mistrovství světa hasičské mládeže, které Šumperk aktuálně hostí. Objízdná trasa není stanovena, provoz budou na místě řídit pořadatelé a městská policie.
2: Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je víc než 2000 let stará a znázorňuje kachnu, říká archeolog Přerovského muzea Zdeněk Šenk.
5: Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik na Přerovsku, tady v Moravské bráně, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
6: Sport.
2: Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy. Už má za sebou finále Ligy mistrů i Evropské ligy. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli ve 21 hodin.
6: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude mírný vítr západních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 241 u Tištína ve směru na Ostravu. V odstavném pruhu tam stojí porouchaná dodávka. A nohu z plynu také na silnici 55 u Přerova. Tam vás zase může zdržet odstavený kombajn. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
0: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
7: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
0: Jak to?
7: Jmenuje se kortizol.
0: Kdo?
7: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
0: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
7: Ano.
0: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je také přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá
0: jsou
4: vlastně
0: to
4: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, že už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence, to znamená nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak plně toliko, co přišlo.
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit.
0: Ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: Nashledanou. 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme ve vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat si, že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolu a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No,
1: moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mě.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš více méně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: To je jako astmatik, mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házím.

0: za hlavu.
1: Výborně.
0: To opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
0: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
0: Chodím.
1: No. Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
2: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Vesele a zdravě. Kdo volá?
3: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
3: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě stát ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
3: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
3: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
3: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
2: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
2: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, napříjmu.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takové to malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Truko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu. Často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no a s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Mechanizovaná brigáda v Hranicích má nového velitele. V biocentru ve Vrbátkách jsou toxické sinice. Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká už za hodinu generálka na novou sezónu. Zítra bude oblačno, teploty do 28 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Novým velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích je ode dneška Miroslav Vybíhal. K jeho prioritám patří přezbrojení brigády.
2: Pro mě je samozřejmě hlavní priorita dokončení přezbrojení 7. mechanizované brigády a BAE nějakým způsobem dostává svých závazků, co se týká smluvních. To znamená, do konce roku 2030 budeme mít k dispozici 246 kusů vozidel CV90. To je celkové nominální hodnotě 56 miliard korun.
0: Miroslav Vybíhal vystřídal v čele mechanizované brigády v Hranicích Zdeňka Mikulu. Ten odchází do Polska, kde bude působit ve funkci zástupce velitele mnohonárodnostní divize Severovýchod NATO. Rozbor vody v biocentru ve Vrbátkách na Prostějovsku potvrdil přítomnost toxických sinic. Vedení obce proto prodloužilo zákaz vstupu do vody. Potvrdila to starostka Hana Kulhajová.
3: Pořád platí zákaz vstupu do té vody a apel na občany, aby zabránili v styku domácích zvířat, zejména psů, s tou vodou.
0: K zákazu obec přistoupila poprvé na začátku června, poté co krátce po návštěvě biocentra uhynul pes. U kulturního domu Vývové na Olomoucku se v sobotu od 15 hodin uskuteční třetí ročník multižánrového festivalu Jívovské léto. Na pódiu se postupně představí kapely Alibaba, Chico Brass a Sešlost, Sugar and Spice Holding Company, Radim Paleček a nebo také Hop Hop Band z hosty. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc si už za necelou hodinu zahraje poslední přípravný zápas před startem nového ročníku Šance ligy. V Rakousku vyzve katarský celek Al-Sadd. Trenér Pavel Hapal naznačuje, že příprava na soupeře nehraje takovou roli, ale že jde spíš o ladění taktiky a sestavy do prvního ligového kola.
4: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit, budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize, to bude pro nás podstata. Máme široký kádr, já si myslím, že všichni kluci jsou nachystaní a připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví.
0: V Jablonci hraje Sigma v neděli 26. července. Počasí. Zítra bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia. A foukat bude mírný vítr západních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D1 na 300. kilometru u Jezernice na Přerovsku ve směru na Brno. Stojí tam porouchané vozidlo a nepojízdné auto vás může zdržet také na dálnici D35 na 247. kilometru u Mladče ve směru na Olomouc.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 14. hodině tady je Český rozhlas Olomouc. Vraťme se teď ve vzpomínkách o několik desítek let zpět. Pamatujete ještě na svoji pubertu? Jak to s námi hezké házelo, viďte. No a možná, že zrovna vy máte doma teď vnučku nebo dceru, která právě vstupuje do puberty. No tak pozor, pak by se vám mohla hodit kniha Dívka v bouři od nakladatelství Kazda. A o pubertě je v téhle knize opravdu vše. Můžete ji získat, pokud zavoláte na telefon 221 555 444 a správně zodpovíte tři soutěžní otázky. Máme tady ale také porcelánový hrnek, plátěnou tašku, máme tady audioknihu o britské královské rodině, CDčka třeba Richarda Pachmana či narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc s hercem Ladislavem Lakomým. A je toho mnohem víc. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hřebíky jsou tady i s novými cenami, novými knihami a dalšími dárečky a také s telefonem 221 555 444 a také s prvním soutěžícím na telefonu. Je to kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Ilona z Jeseníku.
2: Vítejte u nás. 10 otázek, kterou začneme.
3: Já zkusím osmičku.
2: Otázka osmá, tak ta se ptá na něco z našeho pochoutkového roku. Vaříte ráda? To je nesoutěžní.
3: Přiměřeně.
2: Dobře, já se ptám, které dvě základní suroviny potřebujeme na přípravu jihočeské lepenice. Jihočeská lepenice, tak na to potřebujete za A brambory a zelí, za B kroupy a uzené, nebo za C. Tady je to naprosto správná, precizní a perfektní odpověď. Zkusíme poslat velký potles. Ano.
3: Děkuji.
2: Jdeme dál.
3: Prosím sedmičku.
2: Otázka číslo 7. Oblíbená kniha Děti z Bullerbynu spisovatelky Astrid Lindgrenové vypráví příběhy party 6 dětí očima jednoho z nich. Možná tuhle knihu znáte, možná máte doma, možná už jste slyšela také knihu v audiopodobě, vydává Radioservis. Já se ptám, jak zní jméno vypravěčky té hlavní hrdinky. Je to Lisa, nebo za B Marta, a nebo za C Anna?
3: Za A.
2: Četla jste Děti z Bullerbynu?
3: Jako dítě určitě, ve škole.
2: Krásná kniha, ano. Další bod je váš a do třetice. Trošinku nám prosím zkuste eliminovat ten vítr,
3: ano,
2: který nám tam fouká do mikrofonu.
3: Ano, jsme v kempu, takže prosím trojku.
2: Takže otázka číslo 3 se ptá, kolik vrcholů má koule? Za A 1, za B 8, za C žádný. Koule.
3: Za C.
2: Tak tady je to jasné. Tady je to jasné. 3 body jsou vaše a stejně tak vítězství jako první dnes v dnešní soutěži. Paní Ilono, blahopřejeme. Jak se daří na dovolenkovém pobytu, pokud jste teď v kempu na dovolenkovém
3: pobytu? Výborně, teď máme tady šílený vichr. Jsme v kempu na Krásném a právě se asi ve 3 hodiny blíží veliká bouřka. Zhruba tak kolem 12. začal veliký vítr.
2: Ajajaj, tak ať to tam všechno dobře zvládnete. Jste pod stanem,
3: jo,
2: nebo v nějakých...
3: Kurtovaný.
2: Jsme
3: v karavanu, aha, ale máme přikurtovaný tady to sezení, takže všechno máme s manželem zašroubováno, přišroubováno, zabezpečeno, tak uvidíme, co to provede. Dělá mě, aby nepadaly kroupy, ale máme tady připravenou takovou gumovou plachtu, i kdyby padaly kroupy, tak jsme prostě připraveni.
2: Tak jste připraveni, to je důležité. Přejeme krásné dovolenkové dny.
3: Děkuji moc.
2: Počasí, ať přeje a blaho přejeme. Zůstaňte s námi,
3: moc
2: prosím. Naschledanou.
3: Ano, děkuji, naschledanou, mějte se
2: krásně. Mimochodem, když jsme u toho prázdninového cestování, pobývání, tak kolem 14:30 vás pozveme na jeden příměstský tábor v Litovli, kde si to děti náramně užívají. Vydáme se tam s naším regionálním stopařem, reportérem Alešem Spurným. Ale teď už míříme za dalším hráčem. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Je pan Robert Olomouce.
2: Pane Roberte, vítejte. Tak kterou otázkou chcete
4: pokračovat? Doufám, že se to nebude opakovat.
2: Tak kterou otázkou chcete pokračovat?
4: Který jsou volný?
2: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10.
4: Tak zkusím to pětku.
2: Číslo 5. Která školní známka označuje slovo chvalitebný? Takže chvalitebný znamená za A 2, za B 3, za C 4.
4: Zkusím to dvojku.
2: Je to dvojka. Tak, jak to bylo u vás? Chvalitebný nebo výborný?
4: No, já jsem měl, jak z čeho?
2: Jak z čeho? Tak, ale tady to bylo na výbornou. První otázka tedy a pojďme dál.
4: Tak, čo zkusím jedničku.
2: Ve které zemi žil a vládl kníže Měšek? Za A Bulharsko, za B Slovinsko, za C Polsko. Kníže Měšek.
4: Tak zkusím to Polsko, ne Slovinsko.
2: Slovinsko zkoušíte. Takže byla tady oprava z Polska na Slovinsko. Ale Polsko bylo správně.
4: Já jsem blbec.
2: Škoda. Tak nevadí, budeme se těšit příště, mějte se krásně, nashledanou pane Roberte a pokračujeme dál hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Koho teď máme na telefonní lince? Dobrý den.
5: Dobrý den, reparátorový František Vyhnálek.
2: Pane Františku, zdravíme. A nabízím otázky číslo 2, 4, 6, 9, 10.
5: A tak víte co, já zkusím to dvojku.
2: Otázka číslo 2, film Kolia. Kdo ho režíroval? Koliu, Oscarový film, režíroval za A Zdeněk Svěrák, nebo za B Jan Svěrák, jeho syn, a nebo za C Zdeněk Troška?
5: Tak Ačko je scénář, ale Bčko to je správná odpověď, který pan
2: Jan Svěrák.
5: Skvělý to film.
2: Výborně, pojďme dál.
5: No tak dáme to postupně, paníško.
2: Takže zůstává tady teď v tuhle chvíli čtverka jako další otázka. Křestní jméno básníka Hrubína bylo jaké? Za A Lubomír, za B Vladimír, anebo František Hrubín?
5: No jako já.
2: Tak to vy víte přesně, to je nejasné, ano. Tak no a teď skočíme kam? Na šestku, devítku nebo desítku?
5: Tak to šestku, prosím.
2: Rozhodl jste se pro otázku číslo 6 a tady se ptáme, co označuje zkratka KRNAP? KRNAP. KRNAP je za A státní úřad, nebo za B chemická sloučenina, nebo je to za C nějaké chráněné území?
5: Chráněné území, nebo je to Krnovský národní park.
2: A vy i víte celý název podrobný této zkratky. Ano, jak říkáte. Krkonošský národní park. A byl jste se někdy podívat v Krnapu?
5: To nevím, jestli jsem tam jako byl, to už si nějak nepamatuju, ale to a tam nějakým tom...
2: Ale možná, znáte. Že jo? Ale znáte, ale znám. A
5: no,
2: to je důležité.
5: A já nemusím říct, že předchůdce, jako teďka, co byl přede mnou, tak prostě to se stane a není to ten, co jak se pojmenovával.
2: Jasně, tak aby nebyl to smutný, stane určitě stane se to. Děkujeme, pane Františku, za hru a blahopřejeme.
5: Zbytek měsíce.
2: Jste naším dalším výhercem. Naschledanou.
5: Děkuju, naschledanou.
2: A protože v tuhle chvíli už nám zbývají pouhé dvě soutěžní otázky, tak dnešní hřebíky končí, jsou ve svém finále. Dvěma výhercům blahopřejeme. No a vy s námi můžete hrát hřebíky také o víkendu.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Dnes dopoledne prý stříleli z luku, ale teď už by snad měli být na základně. My se za chvilinku zajdeme podívat na příměstský tábor v Litovli.

0: šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým osmdesátinám. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A jak jsme slíbili, činíme, míříme už na příměstský tábor do domu dětí a mládeže v Litovli. Na místě je náš regionální stopař, reportér Aleš Spurný. Aleš, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já tady stojím pod tou nejvyšší věží na Moravě, jak se říká, protože stojí na rameni Moravy Nečízu a opravdu takhle nad Moravou je to ta nejvyšší věž. Jsme tedy kousíček od Litovelského náměstí v historické zástavbě a tady je dvorek, kde nám pěkně cvrlikají andulky, také jsou tu křepelky, také jsou tu záhonky s jahodami, jestli se dobře dívám, no a také je tu hlavně spousta dětí. Některé už si odvedly rodiče, protože tábor jde do finále, ale některé tady s námi zůstávají a to jsme moc rádi. Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Tobias Filip.
2: Tobíku, jak se ti líbí na tomto táboře?
3: Hodně se mi tady líbí, jsem tady už po druhé.
2: Po druhé, a co tě tady zaujalo nejvíc?
3: Asi ty chrti v nouzi a ty koťátka.
2: Jste tady měli návštěvu, velké pejsky?
3: Aha, chrty jsme tu měli a koťátka jsme pak tu ještě měli.
2: A co zaujalo tebe?
4: No mě, buď ty zvířata, nebo jak jsme jeli do Brna.
2: Co v Brně jste viděli?
5: Byli jsme jakože na přírodovědné stanici a tam jsme viděli různá zvířata, jakoby třeba nějaký ještěrky, krokodýl, had a tak.
2: Krokodýl, had. A je tady ještě někdo, koho zaujalo třeba něco jiného než krokodýl a had v Brně? Tady.
6: Já jsem slyšel, že tam měli... Já nevím, takového toho sklepového pavouka.
2: Nevím. Sklípkana.
6: Sklípkana tam měli.
2: Ten je obrovský pavouk. A vy jste prý byli také třeba na koních tady nedaleko, ve třech dvorek, je to tak?
7: Ano, je to tak.
2: No a ty jsi, jak jsi mi prozradila, už dlouhodobá frekventantka těchto táborů. Jak dlouho už se jich účastníš?
7: Já sama moc nevím, možná tak 7-8 let bych typla, fakt třeba tak od 7 let svých.
2: No a co tě drží? Proč pořád dokola si to tady užíváš v Domě dětí a mládeže?
7: Hlavně jako dobrý vedoucí, které znám dlouho a mají opravdu ráda a hlavně ty podnikáme a ty výlety.
2: Ty jsi říkala, že už jsi trochu starší než tady ty děti, protože věkové spektrum je široké a že už se tak trochu připravuješ na svou budoucí profesi.
7: Ano, přesně tak.
2: No a my jsme slyšeli chválu tady na vedoucí a jedním z nich je pan Pavel Sova, tedy tím hlavním teď. Chválíte i děti? Je to vzájemné?
8: Vzájemné to je. Některé děti zlobí méně, některé více.
2: No a vy si toho zlobení užíváte, protože jinak byste tu práci tak dlouho nedělal.
8: No to je pravda, protože v Domě dětí a mládeže v Litovli jsem 27. rokem už.
2: Vy máte tady na starosti v tom Domě dětí nejen děti, ale i zvířátka.
8: No to je pravda, máme tady minizoo, tady s kolegyní, kde máme prostě terarijní zvířata hlavně, ale i třeba králíky, ptáky, morčata, různý zvířata.
2: Já jsem se díval do těch terárií a neviděl jsem je, asi byla zalezlá, protože je vedro.
8: No, je teplo, takže při takové teplotě i vypínáme třeba topení v některých teráriích, či v té místnosti je ke 30 stupňům, takže za to musíme hlídat tu teplotu tam.
2: Zmíněnou kolegyní je slečna Uličná a slečna Uličná mi prozradila, že také je takovým případem, takovou profesionálkou, která ten obor studuje už od 3 let.
9: Je to tak, já jsem ve 3 letech, jak už jsem zmínila, tak jsem narazila na pana Svou, když jsem byla ve školce. Tam jsem se ho chytila a vlastně letos je mi 27 let a celou dobu se ho držím a teďka jsem došla do postu, kdy jsem převzala, nebo snažím se mu minimálně pomáhat s tím, že dělám vedoucí na táborech a převzala jsem i chovatelský kroužek, který aktuálně vedu.
2: Já jsem říkal, že tady je těch možností více, že se tady dá něco pěstovat. Ta budova není úplně největší, co všechno se v ní dá provozovat a jaké kroužky tady vlastně nabízíte?
9: Dá se toho tady provozovat hodně, i přesto, že ta budova není jako úplně největší, ale je už zmíněný kroužek chovatelů, který mám konkrétně já s panem Sovou. Mají tady kolegyně kroužek s vařením, kolega má kroužek radiotechniky, další z kolegů má kroužek na počítačích s 3D tiskem, další kolegyně mají kroužky třeba taneční, ty bohužel tady provozovat úplně nejdou, to kolegyně musí odjíždět tady na Sokolovnu. Tady u nás v Litovli.
2: A chodí tady s vás někdo do kroužku i mimo tento tábor navštěvuje Dům dětí a mládeže v Litovli, tak do kterého?
4: Většinou do Lego klubu.
2: Do Lego, takže stavíte, co stavíte?
4: Třeba jeřáby, auta.
2: Takže ty budeš konstruktorem?
4: Možná.
2: A ty chodíš?
10: Mhm.
2: A ty kam?
10: Já chodím tady na kroužku k panu Savovi.
2: Takže na zvířátka, které je tvoje nejoblíbenější?
10: Asi had, ta královská.
2: Nebojíš se?
10: Mhm.
2: Pan Sova ji nosí kolem krku, ty taky?
10: Mhm.
2: A ty?
7: Já chodím do turistického táboru, turisták prostě, cestování, čtení mapě a uvázání uzlů a tak.
2: Kde jste už byli?
7: Byli jsme, myslíte závody?
2: No.
7: Byli jsme v Olomouci na závodech, kde se tam prostě jsou týmy, jako třeba Duha Olomouc, Duha Rysy, a prostě tam závodí proti sobě týmy vlastně v uzlech.
2: Tak to já závidím, protože čtení v mapě nepatří mezi mé silné stránky a i tento dům dětí a mládeže jsem chvilku hledal a to centrum Litovle není rozsáhlé. Pana vedoucího Sovy se ještě zeptáme, jaké další tábory čekají o prázdninách vaše klienty malé?
8: No tak tady máme, většinou máme táborů příměstských, teďka budeme mít kolegyně tábor týdenní pětiboj, to je spíš tak jako sportovně soutěžně zaměřený tábor, potom má každý den trochu jinak, to je zase tábor, kde pořádají výlety, každý den někam. Turisták, jak tady zmiňovala Adelka, tak to je tábor prostě zaměřený na tu činnost turistického kroužku. Další kolegyně tu má výtvarný tábor, ten kolega, co má 3D tisk, tak má RC Akademii, nebo technika nás baví tábory, kde se zabývají spíš technickými nějakými zálibami dětí.
2: A kdyby se chtěl ještě někdo k vám přidat, ať už do tábora nebo do kroužku?
8: Dá se přihlásit přes naše stránky, www.domlitovle.cz 300 sekcí kroužky nebo přes sekcí tábory. Tábory jsou asi obsazené už kompletně. Kroužky některé volná místa mají, nebo se dá přihlásit jako náhradník, který potom je osloven, když potom někdo se odhlásí z těch přihlášených členů. Chovatelský kroužek máme 45 přihlášených dětí letos a už máme 8 náhradníků.
2: Vida. Kdo by doporučil z vás ten tábor? Kdo by jel i příště? Tak, všechny ruce jsou samozřejmě nahoře. Z Litovle Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: No já ještě doplním, že reportáže z míst, která navštívil náš regionální stopař Aleš Spurný, najdete také na našich webovkách Olomouc, rozhlas.cz v rubrice Regionální stopař.

Dnes vás budeme hodně zvát napříč Olomouckým krajem, protože máme pátek a před námi spousta akcí, o kterých vám chceme říct. Ale za chvilku to bude pozvánka na výlet, zavede vás na Hanušovicko, podíváme se s Mirkem Kouzou do dějin i za krásami osady Vlaskem.

0: pejskáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas! To je výhra!
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: jedno pěkné místo teď společně navštívíme. Přestože údolí Moravy nad Hanušovicemi rozhodně patří k půvabným místům našeho kraje, turisté jím většinou jen projedou. A to platí i pro tamní obce a osady. Přitom mnohdy skrývají celkem zajímavá místa, která stojí za to vidět a navíc za sebou mají pozoruhodnou historii. A to platí i pro osadu Vlaské, kam vás teď pozve Mirek Kubza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vlaské je osadou položenou v úzkém údolí řeky Moravy. Přes stísněné podmínky bylo v minulosti docela prosperující osadou. Nezvyklé jméno obce vysvětlují jazykovědci slovem vlašské, tedy italské, což v dobách dávno minulých znamenalo také zednické či kamenické. První jméno související s osadou je psáno ve tvaru na vlaském, což by tuto domněnku mohlo podporovat. Německé jméno Blaške je komoleninou původního českého pojmenování. Vlaské bylo založeno díky kolonizačním snahám ruské vrchnosti na konci 16. století. V roce 1596 se obec uvádí v první zmínce. Pravděpodobně bylo osídleno lidmi z blízkého okolí. Osada přežila 30-letou válku a už v roce 1677 zde žilo 18 rodin. Richtářem byl tehdy jakýsi Pavel Wagner. Ve stejnou dobu je zde uváděn i mlýn na řece Moravě. Ten stával nad samotnou vsí a později sloužil jako rekreační středisko. Vlaské po celou dobu patřilo k ruskému panství. Po roce 1848 připadlo k politickému i soudnímu okresu Šumperk. Obyvatelé vesnice se živili zejména pastevectvím, prací v lesích, domácí textilní výrobou a pěstováním lnu. Později pak docházeli za prací do okolních průmyslových center. Obec se také postupně poněmčovala. V roce 1921, kdy zde žilo 272 obyvatel ve 44 domech, z nich bylo jen 8 Čechů. Vesnice byla odpradávna přifařena do Podlesí. V samotné obci nebyla ani kaple, za to zde fungovala německá jednotřídní škola. Od roku 1873 tudy projížděl vlak na moravské pohraniční dráze z Hanušovic do Dolní Lipky. V obci je dodnes vlaková zastávka. Po roce 1945 byla většina zdejších obyvatel vysídlena a počet usedlíků výrazně klesl. Od roku 1948 je pak obec spojena s Vojtíškovem a po roce 1960 se obě vesnice staly součástí Malé Moravy. Pozoruhodnosti najdeme ve Vlašském opravdu hodně. Nejnovější z nich je bezesporu zvonice s křížem v netradiční podobě z gabionu nedaleko tramské osady Jukon. Nese jméno Vstříc lásce a naději a zvon zde umístěný je z roku 1970. Podle nápisu pochází pravděpodobně z okolí Rájce Jestřebí a byl ulit k poctě svaté Anny. Areál byl posvěcen

0: roce 2019. Ještě před vjezdem do obce od Hanušovic mineme odbočku na tzv. Zámeček. Jedná se o výletní místo, dříve nazývané Schloss Stein. Usedlost zde stávala už na konci 18. století a postupně se měnila ve výletní hostinec ubytováním. Stoupání k dnešnímu penzionu je výživné, ale odmění se pak návštěvníkům docela hezkým výhledem. Přilehlý počátecký potok tady vytvořil za tisíce let mrazové sruby, četné kaskády, kamenná moře a další kamenné pozoruhodnosti. Za vrcholkem kopce Vršava pak stávala kdysi samota na Vinici, která však už přináležela do Hanušovic. Zbyl po ní jen kamenný kříž a několik málo ruin. Také přímo v obci najdeme zajímavá místa. Pomník padlých a kamenný kříž je k vidění u silnice. Zeměměřická památka v podobě jednoho z pouhých 12 základních nivelačních bodů u nás je však přece jen ukrytá. Najdeme ji nedaleko viaduktu, který převádí přes trať lesní cestu z kopců nad vesnicí. Základní bod sloužil k přesnému zaměřování krajiny. Je umístěn v rostlé skále a u něj stojí pomník postavený v roce 1937. Stejně jako základní nivelační bod můžeme mezi technické památky počítat i samotnou železnici. Ve Vlašském si k tomu pak ještě přičteme Vlašský tunel. Vystavěla ji stavební společnost bratří Kleinu, je dlouhý něco málo přes 158 metrů a dokončen byl v roce 1873. Už tehdy byl postaven jako dvojkolejný. Kromě toho je v okolí obce vidět, že zdejší kraj býval mnohem více obydlený než je dnes. A tak mnohdy narazíme na drobné kamenné památky uprostřed lesů a horských luk daleko od současné obce. Pohlednici z kraje mezi pradědem Hanou, tentokrát z Blaského, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Za malou chvíli už nás čekají nové aktuální zprávy v 15 hodin. No, podíváme se také podrobně na předpověď počasí. Hrozí prý nějaké bouřky, tak se podíváme, co na to.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Převoz kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku na Lovosicko bude posuzovat Ústecký krajský úřad. Autobusům zdraží v centru Olomouce parkování. Sokolové ze Zábřežského Václavova získali dotaci na obnovu fotbalového hřiště. Zítra bude oblačno, teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Převoz a odstranění více než 1200 tun kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku na skládku v Lukavci u Lovosic se bude dál zabývat krajský úřad Ústeckého kraje. Zjišťovací řízení zakončilo rozhodnutím o takzvaném procesu EIA. Firma AHV Ekologický servis, která chce kaly převážet, musí doložit podrobnou dokumentaci například k rizikům přepravy a ukládání odpadu nebo k ochraně povrchových a podzemních vod. Více mluvčí krajského úřadu Jan Nový.
2: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Po vyhodnocení kompletní dokumentace EIA bude krajský úřad dál řešit, jestli skládka v Lukavci bude moct kadmiové kaly vůbec přijímat. Například radní Ústeckého kraje s převozem kalů dlouhodobě nesouhlasí. Odmítají další zatěžování regionu nebezpečnými odpady z jiných krajů. V Olomouci podraží od února příštího roku parkování zájezdových autobusů u Tržnice a Husova sboru. Sazba se zvýší z dosavadních 40 na 150 korun za hodinu. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání radní. Cílem je podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů omezit dlouhodobé stání autobusů v centru města.
3: Rada města chce, aby se více spoplatnilo parkování zájezdových autobusů. Ty v zásadě dneska parkují na Tržnici a u letadla. Nově by měli parkovat za 150 korun na hodinu.
0: Samospráva Zábřehu podpoří dotací obnovu fotbalového hřiště Sokolů v místní části Václavov. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání. Kolik peněz Sokolové dostanou, to ví mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Tělovýchovná jednota Sokol Václavov obdrží z letošního rozpočtu města Zábřeh více než 370 tisíc korun na vybudování závlahy a regeneraci trávníku tamního fotbalového hřiště.
1: Sport.
0: Tři české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se odpoledne střetne s Číňankou Cheng, Tereza Valentová pak s Ruskou Kornějevovou a Sára Bejlek s Dánkou Tauksonovou.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě, převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude mírný vítr západních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržet se můžete na dálnici D1 na 272. kilometru u Říkovic ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto. A pozor také na D35 na 237. kilometru u Loštic ve směru na Olomouc. Tam zase na vozovce leží prkno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc. V našem pátečním putování se za chvilinku zastavíme v zámeckém létě. S Františkem Kinským tentokrát zamíříme na Moravský zámek. A je to zámek, který se pyšní krásnou barokní kaplí a také unikátní sedací soupravou potaženou gobelíny. Tak si zkuste tipnout, jak se tento zámek jmenuje. Za chvíli vše prozradíme.

0: Česko je opravdu velmi bohaté na památky. Stačí se jen porozhlédnout po Olomouckém kraji a nebo si poslechnout naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků a výjimkou není ani dnešek, jaký zámek to bude. Možná jste už uhodli a pokud ne, tak prozradí František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: No, když jsme u těch zámků a zámeckých akcí, tak přidáme i něco z Olomouckého kraje. Pruskejovský zámek, ten vás až do soboty zve na akci Pruskejovské dřevo suchání. Vytváří se tam sochy na téma brouci a broukoviště. Tak to je Pruskejovský zámek. V zámeckém parku v Loučné nad Desnou se zítra od 10 hodin bude konat den s horskou službou a můžete se těšit třeba i na stezku malého záchranáře anebo běh na tři kameny memoriál Romana Fischnera. A nebude chybět samozřejmě gastrozóna, jarmark a spousta muziky. Tak to je zámecký park Loučná nad Desnou. V areálu zámku Mořice se zítra od 9 hodin na Pruskejovsku koná akce na podporu obnovy sýpky Mořice, sraz historických vozidel spojený se dnem otevřených dveří. Takže přijďte se na veterány podívat do areálu zámeckého parku Mořice. No a zámecký park v Čechách pod Kosířem, ten zase bude v sobotu dějištěm akce Josef Kol 2026. Je to 21. ročník Mezinárodního srazu mistrů kolářského a kočárnického řemesla.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na kostele zlát.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míč.

0: Tak to byl s vámi také Petr Habka, hudebně tady u nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. My jsme slíbili, že se budeme procházet Olomouckým krajem a budeme vás zvát na nejrůznější akce, kterých je opravdu o nadcházejícím víkendu v Olomouckém kraji hodně. Tak kdybychom mrkli třeba na Jesenicko, tak tam můžete v jesenických smetanových sadech dnes a zítra navštívit přehlídku místních kapel. Čeká vás tam festival v letním divadle v Jeseníku dnes od 17. hodiny. Tam to všechno začíná. Lesní slavnost Lapků z Drakova se vrací do Biskupských lesů. Opět nabídne víkend plný dobrodružství, řemesel a příběhů z dávných časů. Bude to v sobotu i v neděli v osadě Drakov mezi Rejvízem a Vrbnem pod Praděrem. A čekají vás třeba i středověcí rytíři, lapkové i lesní bytosti. Místní organizace Českého rybářského svazu Zlaté hory zve v sobotu od 13 hodin na rybářský den. Je to u nového rybníka ve Zlatých horách. A třeba takový areál Skylent v Ostružné, tak ten se v sobotu promění na den Skylendu, který začne ve 14 hodin. No a pro děti budou připraveny nejrůznější atrakce, jako dětský vláček, schazování plechovek, malování na obličej a další. Tak to je Ostružná. No a třeba takový zrcadlový sál Prznecova domu v Jeseníku zve v sobotu na romantický hudební večer písně Lásky a vášně. Bude to od 19. hodiny a vystoupí solisté Národního divadla v Praze. A ještě tančírna v Račím údolí u Javorníku, ta vás zve na neděli 15. hodinu na koncert slovenského dua Longitl. Kapela nabídne opravdu originální spojení poezie i charismatického zpěvu. Tak to je tančírna Račí údolí u Javorníku a je to neděle 15. hodina.
1: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli se vypravíme ovšem také do Uničova. Právě tam dnes začíná jeden tradiční festival, který spojuje přehlídku současného umění, inspirovanou kutilstvím a také zahrádkářstvím. Přijde vám to zajímavé, chcete vědět více? Tak poslouchejte už za chvíli Český rozhlas Olomouc. Do Uničova vás pozveme.

0: Uničov bude o víkendu patřit současnému umění. Ve městě dnes večer začíná tradiční festival, který nabízí výstavy, autorská čtení nebo krátké filmy. Letošní ročník je inspirovaný kutilstvím a zahrádkářstvím. No a proč? Tak nejen o tom nám víc poví redaktor Josef Čermák, který je se mnou ve studiu. Vítej, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Téma letošního ročníku s názvem Sdílen a zahrad má odkazovat na strojírenskou historii Uničova. Ve městě je totiž podle hlavního organizátora akce Vojtěcha Janouška tradičně velké množství kutilů a zahrádkářů a právě proto je přehlídka letos věnovaná tomuto fenoménu. Festival současného umění UF původně vznikl jako uničovský fotofestival. Posledních několik let už je akce věnovaná nejen fotografiím, ale taky malbě nebo poezii.
0: Co všechno zahrnuje program festivalu?
1: Akce začne dnes v 18 hodin v uničovské šatlavě, tedy v Muzeu vězeňství v centru města. Součástí programu budou vernisáže, dvou výstav, hudební vystoupení i filmové projekce. Návštěvníci mimo jiné uvidí i vybrané snímky z jarního uničovského festivalu Mladá kamera. Sobotní program začne na stejném místě, tedy opět v šatlavě ve 14 hodin. Následovat bude procházka po festivalových místech ve městě, kde budou třeba vernisáže výstav, říká hlavní organizátor akce Vojtěch Janoušek.
2: Jedna bude na autobusové zastávce, fotografie Adama Kenského, na autobusové zastávce u Hřbitova a pak právě půjdeme na zahrádku na kraji města, kde bude mít Rostislav Čudek vernisáž svého objektu, vztahujícímu se vlastně k zahrádce jeho babičce, takové rozpomínání na jeho dětství, kde také návštěvníci budou moci slyšet dvě autorská čtení ze sbírek českých básnířek.
1: Současné umění bude k vidění mimo jiné taky v uničovském skateparku. Soubor maleb na rampy pro skateboardisty tam během tohoto týdne vytvářel vizuální umělec Vojtěch Skácel. Komentovaná prohlídka jeho výstavy s názvem Freestyle začne v 19 hodin.
3: Prolínají se tam výjevy a fragmenty jak z architektury, tak z lidové tvorby, například z lidových písní z Uničovska, nebo citáty, které byly nalezené v Uničově.
0: Ta přehlídka je třídenní. Co se bude dít v neděli?
1: Část nedělního programu bude věnovaná rodinám s dětmi. Přijít můžou do zahrady na Nivách. V 10 hodin dopoledne tam začne tvůrčí výtvarná dílna pro děti s názvem Divotvorná zahrada. Pokračuje hlavní organizátor festivalu Vojtěch Janoušek.
2: Budeme tvořit přírodní barvy, přírodní štětce, různé frotáže a snové abstraktní malby z toho, co dá zahrádka. A na to naváže v poledne piknik, u kterého nám bude uničovská madla Pospíšilová Karasová číst ze své dětské detektivky pro děti její poslední knihy Vyšetřovatelka Terka.
1: Já ještě doplním, že kompletní program festivalu UF je spolu s dalšími podrobnostmi na webových stránkách akce na adrese festivaluničov.cz.
0: No. A já také ještě doplním, že s námi ve studiu byl a na tento uničovský festival vás pozval náš kolega Josef Čermák. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Tak my vás na Šumperskou samozřejmě teprve ještě pozveme, ale na tom Olomoucku chvilku ještě zůstaňme a pozveme vás třeba do Vojnic, je to místní část Těšetic. Tamní dobrovolní hasiči zvou o víkendu do areálu Hliník ve Vojnicích na 26. ročník srazu majitelů a příznivců vojensko-historických vozidel Vojnice 2026. Kulturní dům na Letním v Hlubočkách bude v sobotu dějištěm 7. ročníku setkání veteránů s názvem Burácení v údolí, tak to jsou v sobotu Hlubočky. Hanácký statek v Příkazích zítra ožije tradičním tesařským řemeslem, no a předvede práci se dřevem tak, jak ji znali naši předkové. To jsou tedy Příkazy. Městy s náměšť na Hané zve na sobotu 14. hodinu na vernisáž výstavy Emy Zemandlové Maňásci. Je to v prostorách místního muzea na zámku, tedy náměšť na Hané. No a u kulturního domu Vývové si v sobotu můžete užít třetí ročník multižánrového festivalu Jívovské léto a hrát, zpívat a tančit se bude také v sobotu ve Štemberku. U sportovní haly Ecce Homo se v sobotu uskuteční 22. ročník hudebního festivalu Šternberský kopec. Tak vám přejeme krásné zážitky, no čeká nás ještě Šumpersko, Přerovsko, Prostějovsko, všude se podíváme, co se kde děje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
2: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
1: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
2: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Chval jsem...

Tady je Český rozhlas Olomouc a s vámi byl také Jarek Nohavica. Slíbili jsme ještě další porci tipů na víkend. No, podíváme se třeba na Šumpersko. Některé akce už jsme nabídli, třeba den s horskými záchranáři zítra, ale zveme třeba i na Loštické koupaliště. V Lošticích právě dnes se uskuteční open air koncert nabitý punkovou energií, ale také funky rytmy. Místní organizace Českého rybářského svazu Zábřeh zve v sobotu veřejnost na rybářský den. Ta akce se bude konat v areálu Oborník od 8. do 18. hodiny. A to je Jiskra a obec Rapotín v sobotu zvou na fotbalový den. Slavit se bude 80 let klubu. Už od 10. hodiny začnou první zápasy v Rapotíně. A v Rajci u Antoníčka se v sobotu koná retro den, který začne v 11 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických vozidel všech typů i prodej rukodělných výrobků. Potom večer také vystoupení kapely Mephisto. Co se týče Přerovska, tak tam zveme třeba na letiště v Drahotuších. V sobotu se tam bude konat tradiční burza zaměřená na motorismus od 7. do 13. hodiny. Pokud byste chtěli jednu recesistickou akci, tak zítra doražte na horní retenční nádrž v Milanově. Od 10. hodiny se tam koná tradiční milanovské cákání. Na zámku v Tovačově se zítra od 18. hodiny bude konat jediná veřejná letní akce oslava 15. narozenin kapely Cameron. No a spolek žen Rouské ve spolupráci s obecním úřadem zve v neděli na sportovně zábavné odpoledne na hřišti v Růzkém, a to od 13. hodiny a 30. hodiny minuty, kdy děti čeká program s medvídkem Tedim. Více najdete na stránkách obce.

0: Kapela Kryštof a Tomáš Kulus spolu s nimi. Je pátek a v pátek bývá tradicí, že vás zveme na nedělní vydání pochoutkového roku. Ten letošní pochoutkový rok je 10. ročníkem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept desetiletí. Výherci bojují o tu největší cenu. No a my si jejich recepty připomínáme každý týden a připravuje je naše profesionální porota. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Márie Křižkové z Valašského Meziříčí, tedy nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. Jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo. No. Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nema. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaní, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: No, těší se na vás v nedělním pochoutkovém roce v tomto vydání. Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa naučí v neděli dělat po 10. hodině. Ale pozor, recept už teď najdete. Třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Ty původní krokety s houbami od Márie Křižkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích let soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let, tak pojďte do toho s námi.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc a já doufám, že si za chvíli s námi užijete také další aktuální zprávy. No a po nich už vás čeká humoriáda dnes s Petrem Jančaříkem. Podíváme se také podrobně na to, co se dnes událo v Olomouckém kraji i na to, co nás čeká, co se týče počasí, ale to bude až po 17. hodině i s meteorology v kraji. Příjemný poslech i dál přeje Zuzana Ježková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Mechanizovaná brigáda v Hranicích má nového velitele. Hřbitov v Olomouci Neředíně budou střežit kamery městské policie. V Uničově dnes začíná tradiční festival současného umění. Zítra bude oblačno, teploty do 28 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Novým velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích je ode dneška Miroslav Vybíhal. Kromě náboru nových vojáků se musí zaměřit na modernizaci těžké techniky, na nová bojová pásová vozidla CV-90. Do konce roku 2030 jich brigáda získá 246. Mohlo to být ale i dřív, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
2: Dokázal bych si představit to tempo mnohem rychlejší. Ty bojové vozidla už tady měly být dávno. A už v roce 2025, tak já si dokážu představit tempo mnohem rychlejší, ale to, že nám teď začneme na nich dělat vojskové zkoušky a v průběhu příštího roku už první prapor 7. mechanizované brigády by měl dostávat tyto bojové vozidla, tak samozřejmě jsem za to rád.
1: Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude střežit městský kamerový systém. Má zvýšit bezpečnost na tomto největším olomouckém hřbitově a pomůže ho chránit před vandaly. Instalaci kamer tento týden schválila rada města. Projekt zhruba za 500 000 korun financuje městská policie. Polovinu nákladů pokryje dotace Olomouckého kraje. Dnes to sdělila primátorka Miroslava Ferancová za ANO. Jedním z důvodů pořízení kamer bylo i loňské řádění vandala, který na hřbitově poškodil zhruba 50 hrobů. Uničov dnes ožije tradiční přehlídkou současného umění. Třídenní festival s názvem UF nabídne výstavy, autorská čtení nebo projekce krátkých filmů. Tématem letošního ročníku je kutilství a zahrádkářství. Dnešní program se bude odehrávat v muzeu Šatlava, říká za organizátory Vojtěch Janoušek.
3: V pátek od 6 hodin se můžou návštěvníci těšit v Šatlavě na vernisáže dvou výstav a také autorské čtení připravovaného románu od olomoucké spisovatelky Doroty Ambrožové. Nebude chybět ani hudební performance na nádvoří Šatlavy od Petra Němce. Sport.
1: Mladí hasiči z Bludova jsou mistry světa. Na šampionátu v nedalekém Šumperku uspěli v dívčí i chlapecké kategorii. Vícemluvčí města Jana Kaněvová.
4: Na 25. mezinárodní setkání mladých hasičů a mistrovství světa v klasických hasičských disciplínách dorazili do Šumperku stovky mladých hasičů z desítek zemí světa. Na medailových pozicích se za Českou republiku kromě týmu z Bludova umístili taky hasiči z Pískové Lhoty ze Středočeského kraje. Počasí.
1: Na střední Moravě v sobotu čekáme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 na 295. kilometru u Dolního újezdu ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
7: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
6: Je to pravda, věci to tak vyskoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na
7: obličeji. No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
6: Se rozpohybuje mozek. Jako.
7: Ano, ano, ano.
6: Tak dobrou zábavu vám všem. Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš, teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě, když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že se takhle
1: byl
0: občas
1: výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bot, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se
3: uvolnil. Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod, další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
4: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
4: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
4: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
4: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
4: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
7: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
7: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
7: A třeba bych si přečování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
8: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř potrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naďa Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když si na jevišti bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty zděšení tam stojíš portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
9: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek, Polívka nebo někdo jasně takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom
5: vysněl. Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano, na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
9: chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno party, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničíncovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury, ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhla zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl v chodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo.
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal se, směl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. Panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že jí uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru. Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jmén a někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no, já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Donutil má bod, děkujeme. Díky za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta, Peťu Antetika.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peťi zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světla Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek Donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, já tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říkal, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s Bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepenil, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku. A Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Víc jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s

0: neočekávaných dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
1: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
0: Číslujíš
1: si třeba? Jako,
0: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
1: A máš nějak třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
0: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
1: A kolik jsi tam měl nejvíc na jedno?
0: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik, že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
1: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
0: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
1: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně.

0: Jasně, kdo ještě volá?
1: Dobrý den, tady Jarka Kroměříž.
2: Dobrý den.
1: Já bych mal říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
2: Aha.
1: Ačko.
0: Ačko, to máš s náma.
1: Je to blízko.
0: Dostáváme. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
3: Ještě jednou Petr Zahoty.
2: Ano. Dobrý den.
3: A přidám a přádech si panu Nepila.
0: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
2: Výborně.
0: Povídání nazvané Andora.
4: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferníčky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Memoriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Memoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách pokračovat v průzkumu ohledně těžby zlata. V Olomouci zůstane do pondělí vypuštěná jezová zdrž na řece Moravě. V Prostějově můžete navštívit festival dřevosochání. Zítra bude oblačno, teploty do 28 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách pokračovat v průzkumu ohledně těžby zlata. Zástupci firmy to potvrdili na včerejším jednání s obyvateli a zastupiteli obce. Ti se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Vedení obce ale už dřív obnovení těžby odmítlo. Jak bude vypadat další průzkum, popisuje náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
4: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání podzemí běží, běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
2: Do 20. července naplánovali vodohospodáři tradiční vypuštění jezové zdrže na řece Moravě v Olomouci u Masarykovy třídy. Podle informací pracovníků magistrátu by lidé neměli stůní přenášet ryby ani raky. Nevědomky jim můžou ublížit.
5: Po 20. červenci začnou vodohospodáři s opětovným napouštěním. Pracovníci odboru životního prostředí i olomoučtí rybáři už několik týdnů situaci sledují. Je proto vhodné jim záchranu ryb a vodních živočichů přenechat, případně nechat dělat potřebná opatření. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Dřevěné sochy brouků vytváří účastníci prostějovského festivalu dřevosochání. Lidé si je můžou prohlédnout při práci v příkopu zámku. Přehlídka potrvá do sobotních 18 hodin, kdy řezbáři svá díla představí. Zástupci města poté sochy umístí na několik stanovišť. Více mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
6: Už vlastně dopředu se vědělo, že budou zdobit nově vznikající broukoviště na území města Prostějova, takže tam bude upřesněno, kde všude budou moci ty nové věci najít. Jinak ty předchozí ročníky třeba víme, že některé lavečky končily v Mládkových sadech, další třeba takovou krásnou věc máme před Prostějovskou knihovnou, takže je možné zhlédnout i z těch minulých ročníků právě ty nově vzniklé práce. Sport.
2: Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou, které ještě dnes hrají na turnaj v Aténách, anebo i Marie Bousková.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a foukat má mírný vítr západních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D35 na 295. kilometru u dolního újezdu ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4 minuty po 17. hodině také v pátek přinášíme souhrn toho nejdění v Olomouckém kraji. Dobré pozdní odpoledne. Mistrovství světa mládeže v hasičském sportu se tento týden konalo v Šumperku. Vyhráli zahraniční týmy a nebo domácí. přineseme odpověď. Přerov včera přichystal velké přivítání wimbledonské vítězce Lindě Noskové. Zachytili jsme pro vás atmosféru. Nadcházející víkend nabízí řadu nejrůznějších akcí, ale unikátní retro den pro majitele i obdivovatele veteránů i retro zemědělské techniky, ten se chystá v Rájci na Zábřežsku. Pozveme vás. A pokud vás především zajímá podrobně víkendové počasí, i vy zůstaňte s námi, přijdete si na své. Nerušený poslech přeje Zora Ješková.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: V pátek 17. července má přehled hlavních událostí Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté. Dnes to řekl policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Policie už dřív uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Převozem a odstraněním více než 1200 tun kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku na skládku v Lukavci u Lovosic se bude dál zabývat krajský úřad Ústeckého kraje. Zjišťovací řízení zakončilo rozhodnutím o takzvaném procesu EIA. Firma AHV Ekologický servis, která chce kaly převážet, musí doložit podrobnou dokumentaci například k rizikům přepravy a ukládání odpadu nebo k ochraně povrchových a podzemních vod, řekl to mluvčí krajského úřadu Jan Nový. Olomouci podraží od února příštího roku parkování zájezdových autobusů u Tržnice a Husova sboru. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání radní. Sazba je zatím 40 korun na hodinu. Cílem zvýšení je podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů omezit dlouhodobé stání autobusů v centru města.
3: Ty v zásadě dneska parkují na Tržnici a u letadla. Nově by měli parkovat za 150 korun na hodinu.
2: Novým velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích je ode dneška Miroslav Vybíhal. Kromě náboru nových vojáků se musí zaměřit na modernizaci těžké techniky. Do konce roku 2030 brigáda získá 246 nových bojových pásových vozidel CV90, řekl to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude střežit městský kamerový systém. Má zvýšit bezpečnost na tomto největším olomouckém hřbitově a pomůže ho chránit před vandaly. Instalaci kamer tento týden schválila rada města.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Jak dnes bylo v Olomouckém kraji a jak se nám počasí bude vyvíjet? Na telefonu v Českém rozhlase Olomouc už je meteoroložka Marie Glofáková. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme tady na Střední Hané dnes měli sluníčko, teploty, to takřka tropické. Bylo to tak všude, nebo se někde v Olomouckém kraji objevovaly bouřky, před kterými jste varovali?
2: Tak objevily se horka, vlastně teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 30 až 33 stupni Celsia a na některých stanicích to 33 lehce o pár desetinek překročilo. V Jeseníkách po velkou část odpoledne bouří a teď vlastně od západu do Olomouckého kraje postupuje další linie bouřek, na které lokálně, opravdu je to velmi lokální, můžou spadat stromy, můžou tam být i nějaké menší kroupy zpočátku. Takže s bouřkami jsme v podstatě teprve začali.
1: A jaj, takže vlastně je to výstraha, kterou nám právě teď tady dáváte. Dá se říci třeba i trošku specifikovat místně, které části Olomouckého kraje budou nejvíc zasaženy?
2: Tak hlavně, protože na severní polovině kraje už je v podstatě energie spotřebovaná těmi bouřkami, které tam byly. Bouřky tam budou a neměly by být až tak silné. Nejsilnější očekáváme spíš v té jižní části, to, co postupuje třeba teď na Prostějovsko, část Olomoucka, tam opravdu ještě ty nárazy větru můžou být poměrně výrazné. Těžko říct, kam až ta linie doputuje, prozatím máme výstrahu protaženou až po ORP hranice. Samozřejmě ty nebezpečné projevy nebudou úplně po celé délce, ale velkou část zasáhnout můžou, nějaký lokální popadaný strom prostě být může.
1: Do kolika hodin ta výstraha trvá?
2: Je na následující 2 hodiny,
1: následující.
2: Takže do 7.
1: Jak se počasí bude vyvíjet dál a co o víkendu?
2: Tak teď zpočátku ještě bude hodně oblačnosti s bouřkami, potom i trošička deště se objeví. V průběhu noci srážky budou ustávat, oblačnost se dokonce protrhá. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat už tady po těch bouřkách už zeslábne.
1: Ano, slyším vás dobře, ano. A v sobotu, v neděli tedy?
2: Jo. V sobotu očekáváme většinou velkou oblačnost, srážky už budou jenom výjimečně, velmi lokální, v podobě nějakých přeháněk, bouřky už budou jenom výjimečné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný od západu mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Takže v neděli i v sobotu bychom to počasí mohli mít trošinku klidnější oproti tomu, co nás...
2: Pardon, že vám do toho skáču. V neděli zase klidnější nebude.
1: Nebude.
2: Že v neděli očekáváme další kolo bouřek. Teploty se možná vyšplhají až na 29 stupňů Celsia, ale v odpoledních hodinách se opět můžou objevit bouřky, které budou zase silnější, možná podobné jako dnes.
1: No, děkujeme za předpověď. Budeme samozřejmě na základě vašich informací pak upřesňovat i v předpovědích Českého rozhlasu Olomouc, které nabízíme vždy ve zprávách. Takže děkujeme, to byla Marie Glofáková a přejeme pokud možno klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Mistrovství světa mládeže v hasičském sportu se tento týden konalo v Šumperku a už zná svého vítěze. Kdo to je? Poslouchejte Český rozhlas Olomouc, za chvíli přineseme odpověď.

0: Český folkfest, který se konal loňský poslední prázdninový víkend, navštívíme opět na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě. Tentokrát budeme poslouchat záznam vystoupení tří kapel z Morava scény. Topinky, slovenského hosta Rolničky a břeclavský HB Stop. Nebudou chybět taky písničky Víti Trojnička a Marien, kteří patřili k vrcholům na scéně velké. K návratu na Mohelnický folkfest v neděli 19. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Jdeme za vítězi. V Šumperku už od pondělí probíhá 25. ročník setkání mladých hasičů, zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Tato velká celosvětová akce se koná jednou za dva roky a získat její pořadatelství bývá v konkurenci ostatních zemí velmi složité. Letos to ale tak úplně neplatilo.
2: V této chvíli jsme měli start v Berlíně. Před 10 měsíci německý svaz podal zprávu Mezinárodní federaci, že akci z různých důvodů nemůže uspořádat. V podstatě jsme na to měli strašně krátkou dobu, zasedali různé komise a tak dále a nešlo už o to pořadatelství přidělit, ale kdo se k němu spíš přihlásí.
3: Vysvětluje starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. Česko i s materiální a organizační pomocí kolegů z Polska a Slovenska výzvu přijalo a akci uspořádalo v Šumperku.
2: Celkový dojem, celková atmosféra, nadšení těch dětí je maximální, takže já si myslím, že jsme obstáli víc než se ctí.
3: Nadšení dětí se projevovalo hlavně hlasitou podporou z tribun, nebo bylo evidentní třeba z pokřiku jednotlivých týmů po závodě. Smíšený tým z Chlumce nad Cidlinou skončil v konkurenci 39 celků na 9. místě. Jak kategorii mix, tak závod dívek ale ovládli mladí hasiči z jen pár kilometrů vzdáleného Bludova.
4: My jsme na 100% spokojení s klukama, povedlo se nám to, jak mělo a jsem na ně hrdý. Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sam o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví.
5: No, my jsme spokojení. Štafeta mohla být lepší, ale jsme šťastní, bylo to hrozný, protože byly stresy, ale zvládli jsme to s holkama, takže dobrý. Ta atmosféra dělá hrozně moc a prostě nabudí to všechny k těm lepším výsledkům, takže je to úplně perfektní.
3: Vyprávěli Kristýna Konečná a Štěpán Gregor. Na celý jejich tým byl pyšný i trenér Martin Sobotka.
6: Já jsem husík uši, samozřejmě to přiznávám. Ty emoce jsou skvělé a nádherné a přál bych je zažít každému. To nejde ani popsat slovy, to nadšení je obrovský. Děti to vzali skvěle, takže my jsme tady doma a my vyhrajeme. A takhle to děti vzali a splnili to.
3: Závodní část přitom zaplní jen jeden den v týdenním harmonogramu celého shromáždění.
6: Poznávají nové kamarády, po městě tancuje Portugales s Čechem a Rakušákem. Jo, je to skvělý i pro ty děti. Není to jenom o tom sportu, ale budou mít nový kamarády, poznají novou zemi, ti, kteří přijedou k nám a je to vlastně i o tom přátelství těch hasičů z celého světa.
2: Máme různé vzdělávací workshopy, máme různé dílničky, odpoledne se tady rozjede naplno táborová olympiáda, to jsou takové hry bez hranic, zaplníme Šumperk stánky, kde každý národ vyrobí výstavu, aby prezentoval svůj stát a večer v Pavlíně dvoře spustíme představení národů, kdy zase každý ten tým se cvičil něco národního a bude to trvat do půlnoci a pak bude Abba Revival a děti se budou bavit a budou spolu a budou se přátelit.
3: Doplnila trenér hasičů z Bludova Martina Sobotku starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. 25. setkání mladých hasičů tak v mnohem, i když menším měřítku, připomíná skautské jamboree. Ze Šumperka Adam Kodet, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Vítězným a mladým hasičům i hasičkám z Bludova blahopřejeme k titulům mistrů světa a u sportu zůstaneme. Domů jako wimbledonská šampionka se vrátila Linda Nosková. Do Přerova s sebou přivezla i slavnou vítěznou trofej. Jak ji přivítali fanoušci, uslyšíte za chvíli v naší reportáži.

0: kraji.
1: Stovky fanoušků, čekání na autogram a vítězná trofej z Wimbledonu. Tak to včera vypadalo na náměstí v Přerově. Domů se totiž vrátila čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková, která stále hraje za tamní tenisový klub. Město pro 21-letou sportovkyni připravilo slavnostní přivítání, nechyběly ani tradiční wimbledonské jahody se smetanou.
2: Jdeme si právě se synem pro autogram, my už tady chviličku postáváme, přijeli jsme z Uničova, asi hodina cesty.
3: Pro podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale i lidé z okolních měst a obcí, třeba i pan Martin s rodinou.
2: A těšíme se, že potkáme Lindu a prceky fanoušek opět a Radeček, tak si to užíváme.
3: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
4: Hlídám kola, bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
3: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
4: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
3: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
5: Takže Miki, chutnalo to?
6: Jo.
5: Tak jo.
3: Co říkáte vlastně na ten úspěch Lindy Noskové?
5: Paráda. Přeci takovej úspěch tady na Moravě. Přeci jenom Moraváci jsou parta, ne? Že jo?
3: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
5: Ne, mě aj slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady, takové věci.
3: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
7: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít, že mám doma, že se můžu vrátit.
8: Drahoš Nosek.
3: Vy jste teda tatínek od Lindy Noskové.
8: No, vypadá to.
3: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
8: To je pořád science fiction, ta dlouho bude. My jsme hráli každý den, nás to bavilo, hráli jsme po všech možných kurtech i nekurtech. Až potom tatínek od Radka Štěpánka ji viděl. No a ten to viděl asi.
3: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si v nabitém programu v následujících dnech chce najít čas na odpočinek a poté se už bude věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
1: No a ještě doplním, že fotky ze setkání s Lindou Noskovou v Přerově najdete také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Pokud se zítra vydáte do Rájce na Zábřežsku, tak si budete opravdu moci užít veterány. A to nejen stará auta a motorky, ale i veteránskou zemědělskou techniku. Co se tam bude dít, tak o tom vám více povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Retro den v Rajci u Antoníčka je nejen akcí pro majitele veteránů, ale také pro všechny, kteří tyto opečovávané kousky historické techniky milují a chtěli by si je prohlédnout a třeba se o nich i něco dovědět. Tradiční akci pořádají už po několikáté dobrovolní hasiči z Rajce u Zábřeha a za ně vás do oblíbeného areálu u Antoníčka pozve Lucie Haberlandová.
2: Chystáme tady v Rajci u Antoníčka Retroden, je to čtvrtý ročník, bude to 18.7. v sobotu. Začátek bude v Mohelnici na náměstí, kde se pojede výšťka od 8 do 9 hodin. Pojede to zhruba přes Květín, Mírov se zastávkou ve Zvolí ve Veteránském muzeu.
3: Retroden předpokládám, že teda to budou historická vozidla, ale mě překvapilo, že to nebudou jenom auta a motocykly, ale že se tady mohou sjet i vlastně majitele třeba zemědělské techniky.
2: Je to tak, jak říká. Sjede se tady spousta historických vozidel, ta zemědělská technika taky, motorky. Já si myslím, že předchozí ročníky se tady určitě kolem 80 aut, možná i víc loní sešlo, takže účast je hojná. Myslím si, že nás to čeká i v letošním roce, má být hezky počasí. Je tu samozřejmě zajištěný i další program, je tu toho spoustu pro děti. Máme tady kolotoče, skákací hrad, střelba ze vzduchovky, šlapadla, lodičky na přehradě, nějaká ukázka hasičské techniky a mimo to je tady nachystaný spoustu občerstvení, tombola.
3: To jsem se chtěl právě zeptat, jestli nebudou náhodou ohladu, jak ti, co přijedou historickými auty, tak ti, co se přijedou podívat. Zaujalo mě, že máte v programu také, že se vlastně děti mohou svést historickým autem.
2: Určitě máme to půjčený od pana Lehara ze Zvole. Každý dítě dostane u vstupu lísteček a pak se jde svíst vlastně rejem vojenským. A co se týče ještě toho programu, tak letos tu máme poprvé nějakou ukázku loveckých psů, což je určitě taky zajímavé. V kuchyni čeká spousta jídla, tvarušky, řízky, výpečky. Máme pro vás nachystanou udírnu, spoustu piva, nealko, takže využití myslím, že je široký. Vždycky to mělo hojnou účast. Bylo tady spousta lidí a mělo to pozitivní ohlasy.
3: Co muzika?
2: Muzika, ta hra je od 12 hodin, nás čeká Mephisto, bude hrát až vlastně do pozdních večerních hodin, potom záleží na účasti, klidně se to může prodloužit, vždycky tu lidi zůstávali, takže jsme si to užili až do tmy.
3: Zmiňovala jste, že se začíná vlastně tou výšťkou z Mohelnického náměstí. V kolik to vypukne u Antoníčka, kdy mohou třeba, pokud se ti lidé budou chtět přijít podívat na ty statické ukázky?
2: Výšťka začíná mezi 8 a 9 z Mohelnického náměstí, jak jsem řekla, a sem je doporučený příjezd do 11 hodin. Počítáme, že sem začnou vozidla, která nechcou jedna výšťku najíždět od 9.30, takže se můžou lidi přijít podívat na to sem. Je tady určitě spousta zajímavých věcí, takže se na co koukat. Každý dostane nějaké ocenění, takže máme toho pro účastníky připraveno spoustu.
3: Takže ještě jednou, začíná se vlastně, řekněme, zhruba od těch 11 hodin, ale kdo přijde dřív, tak asi trpět hlady tady nebude.
2: Určitě nebude, my už tu budeme od brzkých hodin, budeme se na vás těšit, doufám, že nám to vyjde a budeme se setkávat další ročníky.
3: Z Rajce Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: A na závěr zvířátka olomoucké zoo představíme soba polárního. Už za chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
1: Rozhlas, to je výhra!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Ano, je to přesně tak. No a my pro vás máme dalšího obyvatele olomoucké zoo. Asi vás nepřekvapí, když během letních měsíců uvidíte soby polární, jak se osvěžují pod sprchou. Jejich domovinou jsou totiž severské tundry a tajgy. Říká se o nich, že jsou mistry v přežití v obtížných podmínkách.
2: Vstupujeme do výběhu sobu polárních. Tady si myslím, že otázka na vysoké letní teploty je na místě.
3: Ti soby to samozřejmě zvládají o třídu hůř, proto tady mají puštěné to rosení, jak vidíte, už od časného rána až do pozdního večera.

0: a jsou za to velmi rádi.
1: Teď zrovna samec poznám, protože toto je zvíře, kde paroží mají obě pohlaví.
0: Ano, je to tak, je to jediný jelenovitý, kde mají paroží obě pohlaví. Samci to paroží mají výrazně větší než samice a tak jim dříve začíná růst. Takže tady v tom druhém výběhu je náš novýchovný samec, kterého jsme přivezli v loňském roce. Pochází ze zoologické zahrady v severoněmeckém Rostoku, ale několik let si pobyl v Hanovru.
1: Se zoologem Janem Pluháčkem jsme se dostali poměrně blízko. Vůbec je nějak nerozhazujeme, nevzrušujeme, nerušíme.
0: Oni mají svoje cykly, takže tak jako každý přežvíkavec se nabaští a pak si jdou lehnout někam do stínu a zpracovávají tu potravu všemi svými čtyřmi žaludky. Tady z těch zvířat, co leží, tak si můžete všimnout i letošních mláďat.
1: Jaké podmínky potřebují sobě ideálně ke svému životu?
0: V přírodě je to vlastně zvíře, které primárně žije v tundře. To znamená, žije v oblastech, které jsou velmi chladné, živí se lišejníky nebo nějakou další vegetací, která tam je, které je poměrně málo. Tu vegetaci si musí vyhrabávat, tím pádem to poměrně rychle spasou a musí se přemisťovat na další místa, takže jsou to zvířata, která potřebují velké plochy ke svému přežití. Samozřejmě, že jsou některé podruhy, které žijí jižněji v lesnatých oblastech. Tady bych zmínil třeba soba karelského, který žije divoce ve Finsku a v karelské části Ruska, primárně v lesích. Jinak sob má třeba i velký význam pro lidské kultury a lidskou civilizaci, jak se rádi chlubí kolegové z Finska, vlastně celý finský národ přežil díky sobům, protože ta země z pohledu Středoevropana tak nehostinná, že nebýt sobů a sobího masa, tak by neexistoval finský národ. Co se týká zoologických zahrad, tak chov sobů není tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Vtip je v tom, že mají poměrně zákeřné parazity a tím, jak v přírodě migrují, jak se stále přemisťují, tak ti paraziti jsou vlastně velmi odolní. A pokud je zavřeme teda do jednoho místa, kde ten parazit má dost svých potřeb, tak mohou ta zvířata poměrně intenzivně napadat a ta zvířata ti mohou velmi trpět. Takže ku příkladu není dobré držet soby v zatravněných výbězích, protože tam se těm parazitům daří lépe. Ideální jsou výběhy, které máme tady v Olomouci, to znamená, že všechno je spaseno, ten výběh je poměrně kamenitý a těm sobům to dělá dobře.
1: Když řekneme sob, tak my si představíme ta ohromná stáda, která migrují. Jak jsou na tom s pohybem?
0: Pohyb potřebují, takže i tady v zoologické zahradě si to udržují a až přestanou přežvikovat, jako to dělají teď, a vstanou, tak pak tady rotují po tom výběhu. Vidíte, že ta zvířata, jinak když se na ně podíváte, jsou ve velmi dobré kondici, takže oni to tady nachodí.
1: Čím se krmí soby?
0: Ta výživa sobu je velmi náročná záležitost. Základ, tak jako u všech jelenovitých tvoří, seno, případně teď v létě dostávají i trávu, plus my je krmíme i senáží. Nejideálnější by byl lišejník, ale to bychom museli vozit ze severní Evropy, stojí to spoustu peněz. Právě třeba ty zoologické zahrady, které chovají vzácný podruh soba, toho soba karelského, tak ty lišejníky skutečně dováží. Kromě toho soby dostávají, tak jako ostatní kopytníci, granule a my tady máme speciální sobí granule, které jsou pro nás speciálně vyráběny, tak aby vlastně v těch granulích bylo všechno to, co ti soby potřebují, a troufnu si říct, že to funguje velmi dobře.
1: Ten si to fakt vychutnává, tu sprchu. Celou dobu, co tady stojíme, tak se nechává ovlažovat. Teď dokonce tu vodu z té spršky i pije.
0: To je zvíře, které je relativně mladé, takže ještě i poměrně hravé. To, že to pije, samozřejmě nic proti tomu. Kromě toho mají tady ve výběhu i několik napáječek, takže vodu si můžou dopřát i z nich.
1: Také na soby polární narazíte při procházce zoologickou zahradou na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
3: A ten v tuhle chvíli končí. My vám přejeme pokud možno krásné další chvíle s Českým rozhlasem Olomouc. Za chvilku už tady budeme mít dechovky na přání a pak bluesový podvečer. Zuryšková přeje dobrý poslech.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Mechanizovaná brigáda v Hranicích má nového velitele. V biocentru ve Vrbátkách jsou toxické sinice. Amatérský archeolog našel u Tučína keltskou bronzovou plastiku kachny. Zítra bude oblačno, teploty do 28 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Novým velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích je ode dneška Miroslav Vybíhal. K jeho prioritám patří přezbrojení brigády.
4: Pro mě je samozřejmě hlavní priorita dokončení přezbrojení 7. mechanizované brigády a BAE nějakým způsobem dostává svých závazků, co se týká smluvních. To znamená, do konce roku 2030 budeme mít k dispozici 246 kusů vozidel CV90. To je celkové nominální hodnotě 56 miliard korun.
2: Miroslav Vybíhal vystřídal v čele mechanizované brigády v Hranicích Zdeňka Mikulu. Ten odchází do Polska, kde bude působit ve funkci zástupce velitele mnohonárodnostní divize Severovýchod NATO. Rozbor vody v biocentru ve Vrbátkách na Prostějovsku potvrdil přítomnost toxických sinic. Vedení obce proto prodloužilo zákaz vstupu do vody. Potvrdila to starostka Hana Kulhajová.
5: Pořád platí zákaz vstupu do té vody a apel na občany, aby zabránili v styku domácích zvířat, zejména psů, s tou vodou.
2: K zákazu obec přistoupila poprvé na začátku června, poté co krátce po návštěvě biocentra uhynul pes. Bronzovou víc než 2000 let starou figurku kachny objevil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Nepoškozený exemplář keltské plastiky váží zhruba 10 gramů. Podle archeologů Přerovského muzea se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu.
6: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
7: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
6: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Sport.
2: Fotbalisté Prostějova na konci soustředění na Jižní Moravě odehráli také poslední generálku před novou sezónou. V zápase, který se hrál netradičně na 2x60 minut, dnes porazili druholigový rakouský celek Floridsdorfer AC Vídeň 2-1.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě. Převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude mírný vítr západních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na dálnici D1 na 246. kilometru u Mořic ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto a zdržíte se na třídě Svobody v centru Olomouce. Po nehodě je tam neprůjezdný pruh ve směru na třídu 17. listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Z
8: zeleno, oranžovo, červená a občas i načernalá vlna, první vlna srážek, pokud u vás ještě nezabouřilo, nezapršelo, už zřejmě míří nad Olomoucký kraj, ale možná je to taky u vás tak jako tady přímo v centru Olomouce, čím dál dusněji, čím dál nesnesitelněji, ale zatím tedy nic moc s těmi srážkami, ale já myslím, že dají o sobě vědět. 5:05, pěkně zdravíme, hrajeme pro radost a dneska klidně všem dámám, Martinám, Martinkám. Uprostřed let 70. se jich urodilo. Martina je dneska v kalendáři 17. července. Tady je Český rozhlas Olomouc. Alinka 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Čím dál šedivěji, oranžověji, ale třeba možná už se někde ten vítr zvedá, už pouklizet všechno, co by mohlo odlétnout až na ty baráky a taky zvířátka pouklizet, poschovávat. A myslím, že teď můžeme přepojit do Prostějova, kde je všechno už přichystáno, nachystáno na případný konec světa. No to snad ne. Zdeníčku, zdravíme pěkně do Prostějova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, Bořečku, já se musím zasmát, jak to všechno víte, že to tak je. Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory, všechny pracovníky a písničku posílám Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavy, Zlidunce do Olomouce, Julince do Přerova, Zdeničce do Holubic, Zdeničce a Jarmilce do Hrochova. A ještě vám řeknu, že hrozně ráda poslouchám Elišku z Václavova, to je též pohádkový hlas. Tak a všem vám přeju klidné víkendové dny, prožité v pohodě a hlavně ve zdravíčku. A písnička je všem, co jim nikdo nezahraje. Bořečku, vám děkuji, písnička je i pro vás a někdy se těším opět naslyšenou.
1: Děkujeme pěkně, děkujeme za přání jako z pohádky a zdravíme i do všech pohádek, do každé pohádky. A ať se ozvou také ti, kteří třeba se budou cítit osloveni tímto krásným přáním, posláním. To byla paní Zdenička, dál je tu přáníčko pro babičku a to od Mariana a Jitulky, kteří zdraví babičku do Přerova a přeju jí krásný víkend, i když s tím počasím doufám, že to babi dneska krásně zvládneme a všechno ustojíme. A už to vypadá na to zvedání větru, taky na to Olomouci a potvrzují to ty zlověstné odstíny na těch radarech, na detektorech, že ano, že mezi 18. a 19. především, ale zdaleka ne, naposledy dneska ty bouřky, srážky, přeháňky. Pokračujeme ještě a rádi zahrajeme písničku Do práce pro Martinku, která má svátek a brzy bude mít narozeninky. Tu moc zdraví strejda, teta a celá rodinka. Martinko, užij si dnešní den, ano, užijme si ho, i když to vypadá teď na opravdu zvláštní, tedy hodně, hodně zajímavý úkaz nad tou oblohou i nad tou Olomoucí, tak opatrně, opatrně všechno poschovávat. Do sucha, do tepla, nebo spíš možná do nějakého příjemného, svěžího prostředí a zkusit linku 221 555 444 také napsat 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Petr Knauš, jeho muzika a trošku vondráčkovská v 18.15. No a dneska 17.7. v kalendáři Martinky. Myslím, že teďka přes Mirka to za nějakou Martinkou určitě vezmeme a taky přes vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořečku. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro všechny maminky, hodné maminky, co jsou všechno na světě, a i tady na, u nás všechno, a Martinkám. Hodně zdravíčka a nějakou krásnou písničku a chci nechat zahrát i všem hasičům, kteří teď se starají o, no, o nějaké pohromy, však tady bůří u nás.
0: A u nás a, se akorát ozývají záchranky a hasiči, tak snad bude všechno v pořádku.
1: A ať to všechno jim proběhne, ať není nikdo zraněný, nikdo, ať je to všechno v pohodě.
0: Ať jim všichni dají přednost, tak jak to má být. Tak děkujeme pěkně, to byl pan Mirek a taky přáníčko děvčatům, nejenom Martinkám, ale i jim. Tak dáme zase jednou a po čase oprášíme jednu pěknou, nejpěknější a přímo směsku pro děvčata, pro holky, nejenom pro Martinky, ale teď už míříme také do toho čísla 723 70 33 51 a máme poslat písničku určitě také, protože dnes slaví Martina Štrumfová z Perelce u Skutče, tak všechno nejpřeje mamka, taťka, sestra Linda a také my z Českého rozhlasu Olomouc Martince Štrumfové u Skutči do východních Čech. Pěkná pozdravení. No a také hlášení tu máme, že totiž na Jesenicku delší dobu prší, zároveň je ještě ta bouřka bouřlivá. Všem posluchačům zahrajeme přes Český rozhlas Olmouc, pokud možno k dobré pohodě, ať už ještě do toho předbouřkového dusna s doufáním a s vírou, že se vyčistí aspoň trošku ten vzduch a třeba poklesnou ty teploty. No bude to lepší a možná už začátkem příštího týdne prý jenom lehce přes 20, tak snad. Zatím v centru Olomouce 27 stupňů Celsia a zatím pořád ještě zřejmě bez kapky, ale už zvedající se vítr a jezdící hasičská auta. Tak pojďme za děvčaty, pojďme za Moravankou a pořádným nášupem a porcí.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přes tu se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už se udělalo z odpoledne podvečer, protože se teda pořádně zakobnilo. Někde prší, někde bouří, někde to vypadá na stále větší dusno před bouřkou. Uvidíme, potěšíme, uklidníme, zahrajeme panu Vladimírovi a určitě ještě někomu. To už je na vás. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Prosím vás, mohli byste zahrát směsku mysliveckých písní našemu Mirečkovi a tatínkovi Mirečkovi z Horní Loděnice. Přejeme mu všechno nejlepší, celá jeho rodina. Děkuju.
1: Moc děkujeme a pěkně zdravíme. Pro potěšení, pro radost pošleme písničku, taky pro tetu paní Marušku Hufovou ze Zábřeha posílají Hela a Mirek. Pro tetu paní Marušku do Zábřeha písnička od Heli a Mirka, taky od nás z Českého rozhlasu Olomouc. Dál ještě pozdravy pošleme taky na prázdniny malé Mie a taky Vojtovi, které moc zdraví rodinka. Doufám, že se tam máte pěkně. Pečujete o dědu z baby a děda a baby zase o vás a máte skvělý program a opatrně s těmi bouřkami a s těmi vedry. Moc zdraví rodinka, rádi vyřizujeme a na prázdniny pěkně zahrajeme a možná i prázdninový ubytování, jak si účastníci se mohou zapojit teď do téhleté směsky, ale hlavně asi myslivci, oslavenci z rodiny od pana Vladimíra.

0: krásné myslivecké písničky, před chvilkou také krásná směska Polek pro děvčata s Moravankou. Tohle byla prosím malá česká dechovka. No a dál jedna oblíbená u Michala, kterého zdravíme. Pěkný podvečer.
1: Dobrý podvečer celému studiu a lidem, co poslouchají. Já jsem chtěl zahrát písničku na psání Jireně, Pavlovi, Jardovi, Tomášovi a nesmím zapomenout na sestřičku Patrici. A ještě bych chtěl do Boutina poslat, jako to je na psychinu do Štěmberka. A ještě bych chtěl poslat, jak se to jmenuje, Jarce a Jardovi do Boutina, ne, do Petrova nad Desnou a do Boutina Hýblu. A to je pro dnešek všechno.
0: Děkujeme pěkně. Dál pokračujeme s přáním a s písničkou drahé mamince Božence Horníčkové, taky ale Zdeničce Šinové Hrochov i kamarádce Jarmilce Věrušce Halouskové s Adámkem do Bílovic Vlastičce Skutálkové. Písnička pro radost, pro potěšení, pohodový víkend. Za každého počasí se mějte moc. Sluníčkově zdraví vás Broňa a zdravíme hlavně rodinku, maminku Boženku. Dál budeme pozdravovat moc rádi taky pana Jarečka, kterého zdraví jeho děvčata a už se na něj těší, už se nám stýská taťko, manžílku, rádi vyřizujeme krásné přání a hlavně opatrně, pokud tam budou porivy a chrstance a bouření na vaší cestě. Opatrně, v pořádku, dojeďte.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: pokračujeme svižně s Kolárovci a s paní Evou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc. Tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát panu Mirkovi Nakládalovi, který má dneska narozeniny. Přeje mu hodně zdravíčka a štěstíčka a pěknou mušku v lese. Ještě bych chtěla pozdravit rodinu Zahradničkovou a Václavikovou do Štěpánova. Děkuji, hezký večer.
0: Moc děkujeme též, přidáváme ještě písemná pozdravení a míříme ještě taky za prodavačkou Ilčou, ať jí to uteče a taky zítra, ať si potom ale v neděli natáhne pěkně nožičky a doufá, že už bude příjemné, snestelné počasí, když bude mít konečně volno z obchodu. Moc zdraví její rodinka a především její kluci.

0: hostýnek osluněný, osvícený, no ale roštění, tam už se to taky zakabonilo a už to asi každou chvilku začne a všechno je prý pojištěno, zachyceno, zajištěno, tak doufám, že bude snad příjemný, no bude bouřlivý ten večer, ale uděláme si s tou písničkou teď následující 3 minutky moc pěkné a taky díky pozdravům právě z roštění od paní Jany a Jiřího, dobrý podvečer.
1: Pěkný dobrý podvečer, pane Bořečko, je potřeba vody, máte pravdu, ale ne, aby přišla nějaká hrůza. Když vidíme to nebe, tak už se bojíme, jestli zase něco zlýho nám nepřijde. A tak vás srdečně zdravím, pane Bořečku, všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A písničku posíláme pro pěkný podvečer a klidný, aby byl, a pěkný víkend. A posíláme to Jindřišce do Kroměříže. Paní Jindřiško, přejeme vám brzké uzdravení. Potom z Děničce s Jarmilkou do Hrochova, z Děničce do Prostějova s Kočenkou. Z Děničko pohlaďte za nás Kočenku, Lidušce do Olomouce, Věrušce do Olomouce, Lidušce Sídlové do Úbravice, Jiřímu do Litovle, Stánce do Lomnice a panu Antonínu do Bezihoští. A ta písnička, pane Bořečku, je i pro vás a pro všechny posluchače. A všichni dávejte na sebe pozor, a přejeme vám hlavně hodně zdraví. Ať vám tato písnička udělá radost všem, pohladí na duši a na srdíčku. To vás celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. Pane Bořečku, moc krát děkuju a nashledanou.
0: Tak jste moc hodní, děkujeme pěkně a opatrujte se a všechno kolem, taky na zahrádce, na dvoře. Děkujeme pěkně, dál zahrajeme písničku do práce, ale taky do služby hasičům, zdravotníkům a do té práce máme moc pozdravovat nastávajícího oslavence Venouška, zdravýho rodinka a především teta Liduška. Dále ještě pozdravení pošleme taky dalšímu oslavenci a tentokrát o víkendu snad budou krásné rodinné oslavy, zdraví ti kamarádi, milý oslavenče Jiříku, který budeš pozdraven, pozvedni číšku a moc tě zdraví tvoji kámoši. Tak a ještě ten výběr třeba od Zlaťanky a ta momenčina modlitba tentokrát míří především za panem Jirkou a paní Janou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Tak to vypadá Olomoucko, Litovelsko ve shodě. Tak prší, možná se to ještě rozdivočí, ale bouří a tma.

0: že se po strašně dlouhé době opět vrátila k nám matadorka písniček na psání paní Irena Zvolína, kterou teda pokud poslouchá, srdečně vítám, přeji krásný dobrý večer a vítám vás, paní Irena, na scéně. A když už teda jste se k nám vrátila, teď jsem velice rád, tak hned vám pošlu písničku, kterou vím, že vy osobně máte ráda a měla i ráda vaše maminka. Tak hned jsem si na vás vzpomněla, doufám, že vás teda potěší tady ta kombinace. A dále to pošlu manželům Jiří a Janě Doroštině a děkuji jim za písničku, kterou mi hráli před chvílí. A posílám to ještě paní Mileně Dobroumová, Hance do Moravského Běrouna, Elišce do Václavova a vážené paní Věrušce Halouskové do Bílovic a paní Věrce do Olomouce. Všem vám přeji krásné prožití pátečního podvečera, neboli večera už, a pěkně stráveného víkendu ve štěstí, ve zdraví a ve spokojenosti. Děkuji vám všem, pane Božku, písnička i pro vás. Mějte se krásně, příjemnou službu a zase někdy naslyšenou, bylo mi potěšením.
1: Také a moc zdravíme a ty, kteří se měli ozvat, tak doufám, že se ozvou ještě a pěkně vítáme a pěkně zahrajeme. Zahrajeme též také Milušce, nejhodnější teď na světě a za prázdniny děkuji a ještě se vrátí v srpnu Jiřík a sestřička, rádi vyřizujeme, moc, moc krásná prázdninová pozdravení. A ještě popřejeme taky pokud možno přívětivé počasí Milušce a Jarkovi, které moc zdravíme, jejich kamarádi, taky Jarka a Karel.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: slavnostní lidovečka ze zpěvníku z Národní školy. A už šupe, pořádně, už šupe i v Olomouci. Tak opatrně, opatrně, a aby šupalo, tak akorát i u vás zalilo a vyčistil se, pročistil se ten vzduch. A teď ještě pěkně zahrát paní Toničce a ještě někomu dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já bych prosila nechat zahrát naší sestřičce Martince Polišenské k jejímu dnešnímu svátku a od synovce manželce Martině Kvapilové z Ješova a jejímu manželovi Jirkovi. Děkuji moc krát za to.

0: že mě navštívili v úterý. A ještě bych tuto písničku věnovala Zdeničce z Uničova. Slyšela jsem od vás v rádiu, že je nemocná, tak ať se brzy uzdraví. A paní Vlastičce z Krnova a všem rozhlasovým přátelům. Přeji pěkný podvečer a hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti všem i vám do Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Tonička. Děkuji moc krát. Naschledanou.
1: Zrovna jsem to chtěl říct. Hlavně vám hodně zdravíčka a děkujeme za přání. Hodně zdraví. Píseň udělá, doufám, radost také na zahradě v České Vsi za každého počasí, ale doufám, že v bezpečí. A všem posluchačům děkuji, přátelé ze zahrady. A pozdravení ještě vyřizujeme všem, kdo pracují, ale taky do služby právě těm hasičům, kteří budou v plné polní, v plném nasazení. Tak prosím, opatrujte se, zkontrolujte, jestli něco neplotuje nebo není na volno, ale prosím opatrně, jestli už u vás pořádně prší, bouří, tak se prosím hodně, hodně, hodně opatrujte.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hromadná otrava v Olomouci z konce června má jednu oběť. Speciální autobus usnadní seniorům a handicapovaným cestu na Praděd. Sokolové ze Zábřežského Václava získali dotaci na obnovu fotbalového hřiště. Zítra bude oblačno, teploty do 28 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté. Dnes to řekl policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Policie už dřív uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. 7 lidí skončilo v nemocnici, 2 z nich byli v kritickém stavu, jeden muž byl resuscitován. Speciální autobus bude až do poloviny září vozit na Praděd seniory a lidi se zdravotním postižením. Nízkopodlažní spoj výjíždí jednou týdně z Karlovy Studánky. Využít ho můžou turisté starší 65 let a držitelé průkazů ZTP. K dispozici je 41 míst, včetně jednoho pro invalidní vozík.
2: Stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseník a tak se jdeme rozloučit.
3: Manželé Jana a Stanislav.
2: Ne, nedošlapala bych. Kolena, takže jsou ráda za ten autobus.
4: Já jenom to jméno mě stačí.
2: Jančevová.
4: Máme lidi hodně, tady máme seznam.
3: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
3: Pan řidič vlastně měl. Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Samospráva Zábřehu podpoří dotací obnovu fotbalového hřiště Sokolů v místní části Václavov. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání. Kolik peněz Sokolové dostanou, to ví mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Tělovýchovná jednota Sokol Václavov obdrží z letošního rozpočtu města Zábřeh více než 370 tisíc korun na vybudování závlahy a regeneraci trávníků tamního fotbalového hřiště. Sport.
0: Sigma Olomouc porazila v posledním přípravném zápase v Rakousku katarský celek Al-Sadd 2-1. A 13. a nejdelší etapu cyklistické Tour de France vyhrál Švýcar Mauro Schmidt. Lídrem zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Z Čechů dojel do cíle nejdřív Olomoučan Jakub Otruba na 99. příčce. O jedno místo za ním finišoval další olomoucký rodák Pavel Bittner. Matias Vacek skončil 136.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, večer srážky ustanou a oblačnosti má ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. A foukat bude mírný vítr západních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D55 v Olomouci od 1. kilometru v Holici až ke 3. kilometru u Velkého Týnce. Provoz je tam převeden do protisměru kvůli pracím na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Hezký podvečer z Olomouce. Na vlnách Českého rozhlasu právě začíná další bluesový podvečer, u jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Letošních jubilejních 30 let festivalu Blues Alive je příležitostí připomenout si největší hvězdy, které v Šumperku kdy vystoupily. Jednou z nich byl americký hudebník Fantastic Negrito, jehož koncert z roku 2018 patřil k nejvýraznějším momentům celého festivalu.

Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Fantastic Negrita z festivalu Blues Alive 2018 v Šumperku. Fantastic Negrito pochází z kalifornského Oaklandu. Jeho životní cesta je mimořádně dramatická, od dětství poznamenaného tvrdým prostředím přes první neúspěšné pokusy o hudební kariéru v 90. letech až po těžkou autonehodu, která ho na dlouhou dobu vyřadila z hudebního světa. K hudbě se vrátil až po mnoha letech, tentokrát s úplně jiným přístupem, syrovým, osobním a hluboce zakořeněným v blues. Jeho styl bývá popisován jako Black Roots Music for Everyone. Propojuje tradiční blues, funk, soul i rock, často s výrazným sociálním přesahem. V roce 2016 vyhrál prestižní soutěž NPR Teeny Desk Contest, která ho katapultovala do mezinárodního povědomí. Od té doby získal 3 ceny Grammy v kategorii nejlepší bluesové album. Jeho vystoupení na Blues Alive 2018 bylo pro festival mimořádné, energické, emotivní a hudebně pestré. Negrito dokázal během jediného večera spojit tradiční bluesové kořeny s moderním zvukem a osobní výpovědí, což publikum přijalo s obrovským nadšením.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli koncert Fantastic Negrita, jednoho z nejvýraznějších současných bluesových hudebníků, který se nesmazatelně zapsal do historie festivalu Blues Alive. Příjemný večer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Šindler.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Hostem první části dnešních sousedů je paní Beate Frank, nezávislá novinářka a autorka z Bavorského Hofu. Zajímá se zejména o Českou republiku a po mnoho let psala reportáže ze západních Čech pro média v Bavorsku a také v Praze. V roce 2011 vytvořila multimediální prezentaci o historii Ašské oblasti. Výsledkem byl film Brambory, šlechtici tvrdohlavost, který se stal základem stejnojmenné knihy. O 10 let později tato cesta časná.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje tráť, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte zkuste kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: létá si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme něčeho, se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco. Jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím, co se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak plně toliko, co přišlo.
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Abych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé. Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně.
2: Ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat si, že toho jim dost. No. Pitný režim zkontroluj a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No.
1: Moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík. Já vás všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková, a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se

0: následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal sobě přikládat. Výborně.
1: Ať se daří. A zdraví. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
0: Za co?
2: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
0: no.
2: Chodila.
0: No.
2: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
0: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
2: Pomohli mě.
0: Super.
2: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
0: Ano.
2: Jako astmatik mám taky hodně toho, adrenalinu.
0: Jasně.
2: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
0: Výborně.
2: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
0: Tak to mám velkou radost.
2: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
0: No jasně, výborně. Hodinu venku.
2: Chodím. No.
0: Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
1: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Vesele a zdravě. Kdo volá?
3: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
0: Povídejte, posloucháme.
3: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím ten, jako, že to je hormon.
0: Ano.
3: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
0: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
3: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
0: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
3: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
0: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
1: Dobře.
0: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
1: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, na příjmu.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: tělo. Možná
1: jsou
0: tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: jdeme. Pan Šula, dobrý den. Vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rády, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Jež tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, nebo?
6: Ne, on se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku. Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, byly v nedělu bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Kde jsou kopce. No a na poutě jsme tak jezdili a takové různé akce, no co byly, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom. A ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemůže, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče, už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek. Já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínalo, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: Šaty mě krásný ušila bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice se šla ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, ne, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně, já byla vepředu a myslím,
6: ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš,
3: to byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec, to by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastní, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no, že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu, jednu jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém, začala pít a stupňovalo se to, až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ji tam porodit a nechat ji tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte tam manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako jaká si toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. Jako no. Já když jsem to slyšela, víte, co to pro mě je jako takový děvčátko tam nechat. To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ji budeme vychovávat, jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Já říkám přece první vnučku a nenecháme ji tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ji jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené, no ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já, když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak mu na něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotník, kde máš tu děcko? Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula,
6: abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, a když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětské tím měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera
6: otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, jo, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám v ložnicu, že jo. Ale ona měla malo na vrchu a já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala a všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, biješ s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. Tak to máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. Tam ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.
2: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
6: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla, tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ju dom a nic se nedílo, no život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
2: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
6: Já jsem byla s nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály, děcky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve teprve si teďka tak žijeme tak krásně. Nemusíte se bát, já jsem myslím lehlý a to jste furt už jde. Co my jsme u ní byli úplná hadra.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A Stolbno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu. Takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. On znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jaký chalupa je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s toho dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policii, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhujou, že jo, protože říkám, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam... No. Jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra, jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ho nenechali nikdy samotnou doma, ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemám strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že hned si nimi. No ale teď teprve máme pěkný život. No.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: To jsme teda z toho nadšení.
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No, tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo,
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
5: A moc vám děkujeme.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, a to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No, protože ví, že jdu s něho vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka, tatu.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: Pomalu zapomíná hodně a já taky. No.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem? Co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti, už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. Já to nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Nevím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: Ať se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme, no a její tvář, jako, že? I když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat, tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte, na život. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám. u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám.

0: si tady, no, no tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
1: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
0: no,
1: prostorný.
0: No, no to máme pro sebe na tanec a to zapomeneme úplně na všechno.
1: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
2: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nešvar, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
1: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
2: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebem je snesl to nejšťastnější na světě.
1: To je ale hezké slyšet, Květo.
0: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
1: A vy jeho?
0: Taky, taky. Proto jsme spolu, jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že? To je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
1: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
0: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamo, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
1: Ne, užíváte si tu lásku.
0: Lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
2: No, no, je, no, je to no, tak, no.
0: Je
1: třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
2: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let, nebo 60, a nebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
1: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
2: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
1: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
0: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, jídle nevybaruje, co uvařím to s ní, jako za tu opravdu a mě rád, co on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, proto tak žijeme, jak vidíte, no.
1: A milujete ho pořád?
0: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
3: Květoslava a Čestmír Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit a pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
4: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
3: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
4: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin či kampelička.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na Pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady, trvalo mi to asi 14 dní tohle. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal okle do toho okýnka? Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, vy tam, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkám, co je? Já jsem říkám, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle zjídla republice, nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, přiš, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadně, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci. Abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval, takhle říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Tyko člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? Říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. I ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravený, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to s totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, depak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle jsou, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhl, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle z ta hrůza, jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, ja. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako Dort, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A oni tam nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to utíkal po tiskore do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty,
2: Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné! To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišel já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už omdlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je... Taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě poce hrnul, počal, už mi to tak stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkoval snad, takhle jsem si představoval velrybu já, teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to Pepiku připadá takový textově jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
3: Zkuš to.
2: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo.
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořád. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání.
2: A kromě toho,
3: když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuto otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest nejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smíchy, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám hned řekl, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, horníček se bojí taky.
3: Tazatelka si vlastně je ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tato, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to už za 50 lirů, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrnice, pak jsem nějak se nastydnul poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám nikoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než se teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Vážně, Němci to potom, když to byli Paříž, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tady ty tři strážníci, to měl Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Pozor.
6: Nehádejte se, prosím vás.
5: Teď. Bu, kdo se hádá?
6: Já to
5: Nice. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
6: Přes zubu.
5: To tam půjde.
7: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
7: A ten
8: no tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici.

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejstejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Tam
2: no tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy, napíšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano. Já myslím, vaš mládež jsou lidi, kteří budou.

0: Jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat. Mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přijat pátou nohu? Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšej. Stárnoucí člověk vůbec nerad slyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačili, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No, jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež, aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou, blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
1: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
0: Jednou za rok. A dobrou a suchou. Ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
0: Moje paní je výborně děna. A jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
1: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
0: já
1: vaříte?
0: Sám? Málo. No něco umím, ale...
1: Ryby?
0: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím... Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí, dobrý je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
1: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
0: Ajajaj, to já mám moc, no.
1: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
0: Jo.
1: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
0: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme. No, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
0: Výborně, výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. a ona ví, co chce a

0: Má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká. Ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
1: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte.
0: No tak psi mám pořád celý život svůj, mám psi. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Jozefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa. To se chvíl do jemnošestnýho, to jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tyská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
1: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
0: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
1: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
0: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání, dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasnýho něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krastobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráči a prostě tohle, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Ok, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky, mějte se moc a moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/Linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala z Myšlína, přeji zdraví a štěstí, jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuji za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v Semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupek třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo prostě vyhlášený, to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Mm-hmm. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlík takovej a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tím letím, že jste dal tohleto téma opravdu, to je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto borku, opravdu.
0: Františko, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, no. Kubánec.
0: V 90. ano. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později ano, Usain Bolt. Ano. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to,
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása. A díváte se na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Teď se říká boxer, že? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výsás tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam veli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, no. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, mi mu říkali tichý blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. Hmm. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůvek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky opravdu teda.
0: Františku, já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělá se mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Za dvě minuty bude půl dvanácté, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jehličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivář Matoušek, školu trenerskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a představo a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu, než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady připomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalu u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, nestál se
1: akorát madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc ne, já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: si na blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, tak je tam vlastně, to bylo jako strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žadce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety. No a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost člověka jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně byli šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel tohle to bylo takové ty sport.

0: sportovní, bychom řekli smutné, no pan Vlasil zač pomalu ta forma odcházela, přestal po Sydney, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
1: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
0: To jsem vám teď chtěla říct. A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák a vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
0: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsícem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit dvě krávy.
0: Ano, to jsem já nechtěla říkat.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
0: Vám taky, děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme ji při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joynerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hráli obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruku, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pršeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, jo, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to v připlavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal
1: nedala,
0: jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to.
0: Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak no. Vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, ono nám to bylo vnucováno, no, tam to
0: no,
1: bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších. Šmída, Lendl,
1: tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituji to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě to v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady z Vrovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dál.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantastický, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: Oldo. Ale mají na co navazovat, že jo?
0: Tam no, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, no. No vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. No. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za výjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně, podobně jako Hanka, Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer.
1: Já jsem přímo na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Tak jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta byla taky do Trokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: to mě tak.
0: Ano. Já se dívám. Tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ražka, jo.
1: Když se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom on, jak ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: Jaký tím asi držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mám.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec. Automobilový závodník a v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že Jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehdy Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu. Jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačový. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějakej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná, tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehdy 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No, a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport. Já
0: ne. Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou. Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená, ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej a za druhé teda fotbal, to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji, ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula, ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu

0: Halu. Aneta Fojtíková, už byli dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, tak se tam skválně někam podívejte. To se, o tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
1: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
0: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
1: No, tak tady mám mezeru.
0: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No, tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
1: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistryně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
0: Máme.
1: No?
0: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takový pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
1: Děkuju.
0: Dokud ještě můžete.
1: Dokud ještě můžete.
0: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
1: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
0: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky. A
1: zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta 1 hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
1: Dobrý večer, Jardo. Zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdivoval Frandu Veselýho.
1: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
1: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
1: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě? V 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
1: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
1: Aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
1: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
1: Klasika. Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, malý kluk.
1: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
1: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
1: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stání 30 let. Je to šíleně zrychlený.
1: Zdá se, že to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo.

0: Do, byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
1: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit, ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková a tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš Jim.
1: Můj Jim?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pak

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těšíme.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji,
3: pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To není možný,
6: ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůvě jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Takže ne.
5: Jak je to?
7: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel, no tak mi blázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilec?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že navá to je strašného sněhu, jde domů a se přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám bozejk, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkaj, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, aby jsi mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šíry, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, dvoranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá si nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá si nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, volíno, bude asi 5krát se volí, než jak ty řeknu, volíne, a utíkáš, a chci vidět ten děs, 80 letej a teď ty vlci, připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá, Žardo, rozdráždí je! Nebo si připravili, jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, 551, klapnu, kamera si dala do pohybu a já učíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si ujím, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši, Kriste, já letím, 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavila těch.
5: Franto, že jsi mi nic neřek, člověče.
9: No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadl.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chčije a chčije.
3: Mami, chčije a chčije.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No. Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpé, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
11: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, kdežto pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa, to je moje blecha a dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
12: Plha. Skladník.
13: Děkuji, Roubíček.
12: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
13: Neruš.
12: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
13: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
12: Ale děti se zase neholí.
13: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
12: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
13: Ano, to se týká taky dětí.
12: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří,
13: ale...
12: A taková dlouhá cesta...
13: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
12: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
14: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
12: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
15: No.
12: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
15: Století páry?
12: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
15: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
16: Kdo tam?
17: Hey, X.
16: Já říkejte, tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
17: Jasný.
16: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak, co? No, držet spolu.
17: No jo, držet spolu. Ale proč?
16: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
17: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
16: Neochořel. Utek.
17: Chyba.
16: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
17: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
16: Naopak. Musí.
17: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
13: Jak to víte?
17: Já nevím. Já něco viděl.
13: Co jste viděl?
17: Chodí za nějakým prahnem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
17: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak bohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím.
4: Já, hele, kůň.
2: To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No. Těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo sem pozval na pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Věrka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor. Já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama. Tady ten stůl je pult. Voborník je pan Mercier. A? Majitel toho krámu s hudebninama. Láďa je Francesco Dasar, hudební skladatel. Vyšla mu skladba. A jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Co proč odešel
8: No proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že tím odešel do k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady. No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
9: noty,
7: máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco soudu dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, to Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřina, to divadlo bohuži, viď?
7: Vydrž. Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No. Mohla bych se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde. To není náhodilost, to jméno. Autor, když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: No to je jasný.
9: To je stará hra,
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Prosím tě, vem to.
9: No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, jak ti jenom hlásí.
9: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmaus, a čím
7: on je? Major, no. Má šavly, že jo. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. No, slyšíte to? No to je vyloučený.
10: Ne, je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Das.
5: Tak Dasáro.
7: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
5: Ne.
7: Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro, ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice, tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné
12: 18leté poupě.
5: Úplně pitomá.
12: Ale proč,
5: kde pitomá,
12: ale ty ženy vypadaly před stolety
5: jinak. Ale je úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
12: No, Dasárovi,
5: Dasárovi, to je jedno, no, no, no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
12: ale
5: to je úplně pitomá.
12: Ne, ani ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
12: Ale není to samý, Aničko, on chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
12: Ne omyl.
5: Ne, no, ne, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je teda, já vám řeknu. To je výborný,
12: jasný,
5: kde jste tu hru našli, fanci.
13: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
12: Je autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
12: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
12: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
12: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, no, vejdete vy, Cililink, vejde Matilda, no, a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
10: Ano.
12: No to, co udělá každý normální mužský.
10: Ano, ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený, no, pane.
12: Jasný.
5: Jasný.
12: Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
12: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
12: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
13: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohli si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fáru.
5: Her, gol, fakra. Mě tady nebude. Hodně potřebuji dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím. Vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Div.
2: On to sefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
8: No, se máte čím chlubit.
6: No, co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta. A vyset. Aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
8: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
9: Tvoje starost, moje radost.
6: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
7: Co si myslíte o těch dveřích?
6: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
8: Nikde nic. Co já teď budu dělat?
10: Bez dveří.
8: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
10: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. Říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit na

0: Dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.